0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Luca Debonair je producent a DJ, který ví, jak udělat pořádnou taneční jízdu. Jeho hudba je plná chytlavých beatů, které tě vezmou na energickou projížďku. Jako ten kámoš, co...

0: jede.
1: Může se domnívat, že v případě, že poukáže na úniky informací ze spisu, vytvoří mu to právní prostor, proto aby namítl podjatost třeba toho státního zástupce. Protože si představte, že jste soudce, kterýmu je přidělena teda nějaká kauza a teď mu nákladák přiveze vyšetřovací spis, který má 100 000 stránek. To znamená, je tam někdo, kdo z druhé strany křičí, že jste totální prostě imbecil, který vůbec snad nevystudoval právnickou fakultu. Když vám řeknu, že 90% kauz skončí do jednoho měsíce, tak to tak prostě je. V úmyslu usmrtit ho bodal opakovaně do srdce.
2: Setkal jste se s tím vy ve své praxi?
1: Že mě nabízel úplatek? Já si budu se přiznat jako nějaký dar.

0: Hezký den, přátelé, vítám vás u další epizody podcastu Hana jede a mým dnešním hostem je vrchní státní zástupce Ivo Ištvan. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak vrchní státní zástupce je pozice, která je možná veřejnosti známá, však troufám si tvrdit, že možná ten výkon samotné funkce není až tolik známý a možná bychom mohli začít vůbec státním zastupitelstvím jako takovým, tak jestli byste nám mohl třeba vymezit na začátek, čím se vlastně státní zastupitelství zabývá.
1: Tak státní zastupitelství je státním úřadem, který, jak praví ústava, zastupuje veřejnou žalobu v řízení před soudem a plní případně další úkoly, které stanoví zákon. Jednoduše, laicky, srozumitelně řečeno, státní zástupce má nezastupitelnou úlohu v trestním řízení, kdy vlastně každou trestní kauzu provází od jejího oznámení až vlastně k rozhodnutí odvolacího soudu, případně dokonce v některých případech i potom v řízení o mimořádných opravných prostředcích, což znamená, že tedy ve své činnosti spolupracuje s policisty, podává návrhy soudu, obžalobu, případně jiné návrhy, zastupuje ji v řízení před soudem, účastní se odvolacího řízení, případně řízení o mimořádných opravných prostředcích. Tam všude je státní zástupce, který tam plní konkrétní úkoly k tomu, aby spravedlnosti bylo učiněno zadost.
0: Když jste zmiňoval ty kauzy, které vám vlastně přichází na stůl, tak já prozradím, že jsme se krátce před rozhovorem bavili o tom, že neustále přichází vlastně nové a nové a že v ideálním světě by to bylo tak, že byste vlastně na stole žádné neměl. Tak dalo by se třeba říct, jestli teďka během korony se ten stav nebo počet snížil nebo naopak se zvýšil, nebo je to stále konzistentní?
1: Tak obecně a nemá to tak zásadní souvislost s koronakrizí, se evidovaná kriminalita snižuje celorepublikově, ale hovořím o evidované kriminalitě, pak je tady určitá šedá zóna případných trestných činů, které nejsou oznamovány, nebo případně trestné činy, které se odehrávají na internetu, v kyberprostoru, kde se velmi obtížně odhalují, detekují, takže zjednodušeně řečeno máme evidovaných možná méně krádeží a takových jednoduchých, řekněme, trestných činů, ale je otázka, jestli z toho lze usuzovat ten závěr, který by byl jistě zajímavý a vítaný, že tedy obecně klesá kriminalita, anebo jde o jev, kdy je ta kriminalita skrytá a v orgány činné v trestním řízení ji obtížně detekují a případně dále vyšetřují.
0: Vy jste zmínil vlastně kyberprostředí nebo obecně prostředí internetu. Je pravda, že samozřejmě technologie se každoročně posouvají, ten svět se vyvíjí jako celek, tak zajímalo by mě, zdali i třeba ta trestná činnost se více přesouvá právě na internet, kde, jak jste sám zmínil, je to hůře vlastně dohledatelné nebo vůbec asi náročnější vlastně někoho dohledat nebo případně prokázat nějakou trestnou činnost.
1: Tak samozřejmě internet, nejsem ajťák, jo, ale internet do určité míry lidi spojuje a samozřejmě tím pádem je celkem logické, že to, k čemu docházelo a vyžadovalo nějaký osobní kontakt pachatele a poškozeného, tak dneska se může odehrávat na internetu, že se ti lidé vlastně vůbec neuvidí, vymění si pár e-mailů jenom a vlastně celé to jednání se odehraje v kyberprostoru, odejdou nějaké peníze, někam nepřijde, naopak zboží, které mělo přijít, nebo nějaká jiná podobná situace, takže určitě se do tohoto prostoru celkem logicky přesouvá spousta jednání.
0: mohou vlastně orgány činné v trestném řízení si nějak pomoct, aby se také vyvíjeli k tomu, aby se samozřejmě tyhle ty skutky, které nejsou vítané, daly lépe a snáz prokazovat?
1: Tak určitě je to specializace primárně policistů, kteří se zabývají kyberzločinem, jsou v tom školení a měli by umět dokázat detekovat tuto trestnou činnost. A samozřejmě na to navazují potom další školení státních zástupců a vzdělávání, protože aby se takováto trestná činnost mohla odhalovat, tak samozřejmě ty příslušné orgány, které se jich zabývají, musí tomu systému rozumět, alespoň prostě v nějakých základních rysech, aby ho pochopili a samozřejmě potom mohli nějakým způsobem tu trestnou činnost pro soud popsat a posuzovat, zda došlo k naplnění nějaké skutkové podstaty trestného činu.
0: Máte vy osobně třeba některá odvětví, která jsou vám blížší, to znamená jako snažší pro tu práci, a některá, která jsou vám třeba vzdálenější, která se vám, řekněme, ty případy na stůl potom dostávají, tak se vám dělají hůře?
1: Myslím, že to tak není. Na našem úřadě je konkrétním právním předpisem stanovená škála trestné činnosti, kterou se zabýváme. Je to v zásadě zjednodušeně řečeno hospodářská majetková trestná činnost s určitou výší škody, trestná činnost páchaná v souvislosti s bankami a dalšími podobnými institucemi, teroristické trestné činy, úplatkářství, které souvisí, nebo zneužití pravomocí úřední osoby, které souvisí s vyšetřováním a odhalováním majetkové a hospodářské trestné činnosti, takže to je takové portfolium, v kterém my se pohybujeme a výjimečně na to může být navázáno něco dalšího, čím se potom zabýváme také, ale toto je taková ta škála a v zásadě nemáme nějak možnost si vybírat, co se nám líbí nebo nelíbí. Ta škála u nás je jakoby nejmenší, nejpestřejší. Je to na nejnižších článcích na okresních státních zastupitelstvích, kde se vlastně dneska soudí 80 nebo 90% trestné činnosti, takže tam je to opravdu škála veliká, že se můžete setkat s trestným činem jednou za život, anebo s některými se nesetkáte prostě vůbec ani. Jo? Ale přesto v tom trestním zákoníku jsou a mohou být potom případně pro někoho zajímavý, exotický, ale jak říkám, to záleží samozřejmě na tom, pokud takovýto čin je spáchán nebo je tu podezření, že byl spáchán.
0: No mě teda upřímně překvapilo, jak jste zmiňoval i ten terorismus, to možná je takový dotaz čistě jako za občana, takže i takovéhle případy se dostanou potom k vám na úřad, nebo respektive dějí se vlastně v současném světě?
1: No tak teroristické trestné činy samozřejmě jsou páchány u nás naštěstí jde o výjimečné záležitosti, zaplať pánbu, a setkáváme se spíš s podporou verbální nebo jinou podporou takových trestných činů právě třeba na internetu, kde mají lidé pocit, že je nikdo nevidí a neslyší a mohou říct, co jim slina na jazyk přinese, ale může se stát, že i v takovém případě přestoupí zákon, až samozřejmě třeba po nějaké zásadnější věci a závažnější věci.
0: No, máte pravdu, že skutečně ten internet byl po dlouhou dobu vnímán jako takový prostředek, kde skutečně každý se mohl vyjádřit o čemkoliv svobodně, ale určitě budete souhlasit, že to tak není, to znamená, že v momentě, kdy třeba souzním s nějakými názory, které jsou v rozporu, třeba se zákony České republiky, tak skutečně ten člověk potom za to může být stíhán, stejně tak třeba co se týká nějakých urážek, a já jsem i zaznamenal nějaké případy, kdy skutečně i za urážky na sociálních sítích byl člověk a potom odsouzen, tuším, tenkrát to bylo tak, že dostal jako podmínku, nicméně ten trest ho stihl.
1: To je přesně tak, ano, to můžu potvrdit, a objevují se v médiích řada případů, kdy jsou stíhány osoby, které projevovaly nějaké názory na internetu, které ovšem kolidovaly se svobodou projevu v tom smyslu, že podněcovali třeba k násilí, k nenávisti, schvalovali teroristické trestné činy, a tím se ti lidé dostávají do kolize s platným trestním zákoníkem.
0: Vnímáte třeba tato témata jako, řekněme, ono to zní divně, ale budoucnost toho, co vás bude po pracovní stránce čekat, protože je pravda, že se třeba hodně v současné době řeší rasa, vlastně barvy pleti, různé projevy xenofobie, tak co si třeba myslíte tady o tomhle, bude to čím dál častější jev?
1: No tak těžko odhadnout, on to samozřejmě záleží ani ne tak na represi orgánů činných v trestním řízení, ale spíš na výchově ve společnosti, počínaje rodinou, školou a podobně. Takže tam se uvidí, jaký bude vývoj. Samozřejmě, že se to souvisí i se situací, která nás všechny obklopuje, s vnějšími podněty, na které lidé mnohdy reagují, a právě reagují ne úplně vhodným způsobem, třeba na internetu. Takže to je nepochybně mimořádně asi složitý jev, a naznačovat jeho vývoj by podle mýho názoru byla spíš spekulace. Obecně asi můžeme k tomu říct, že by v každém z nás mělo být snad nějak od malička zakódováno, že bychom prostě neměli šířit nenávistné projevy vůči komukoliv. To si myslím, že v obecné poloze špatně, a těžko proto mít nějaké pochopení.
0: Když se vrátíme zase trošičku zpátky k vám, k vaší osobě, tak jaká cesta vlastně vede k tomu, aby se člověk stal v průběhu let a kariéry státním zástupcem?
1: No tak samozřejmě to je asi velmi individuální. Určitě byste nalezl obecně právníky, když to tak řeknu, kteří vám řeknou, že už ve škole inklinovali k tomu, že se budou zabývat právem, jo, a studovali si soudničky v novinách, nebo nevím, co konkrétně. Takže k tomu prostě asi člověk nějakým způsobem, tak jako u jiných povolání, v průběhu svého života na základě podnětů, kterých se mu dostává, tak nazná, že by to třeba mohla být cesta, kterou by se mohl vydat. Takže vlastně studuje potom právnickou fakultu, kde dostává další podněty už ze světa vlastně právníků, a může se rozhodovat, jestli bude fungovat ve veřejné sféře, jako soudce, státní zástupce, policista, nebo ve sféře privátní, jako advokát, podnikový právník a podobně. No a potom samozřejmě Pak, když se pro jedno z těch povolání teda rozhodne, no tak ještě nějaká, řekněme, delší cesta k tomu, aby to povolání mohl vykonávat, ať už advokátní zkouška u advokátů, nebo justiční zkouška u soudců, nebo závěrečná zkouška u státních zástupců, kdy teda ještě musí nějakou dobu studovat a stále si ověřovat, jestli ten směr, kterým se chce vydat, je ten správný životní směr pro něj, ale samozřejmě i v situaci, kdy by v průběhu profesní kariéry shledal, že přece jenom se tím povoláním takzvaně minul, tak samozřejmě svobodně si může zvolit povolání jiné a stává se to, my tady hovoříme v uvozovkách o prostupnosti právnických profesí, kdy se státní zástupci stávají v průběhu životní kariéry soudci, advokáti, soudci, státní zástupci, advokáti, státními zástupci. Takže je to potom takto propletené, takže možností je celá řada pro každého, kdo se právem chce celoživotně zabývat.
0: A vy jste byl tady tenhle ten případ, který jste zmiňoval, že jste už od malička inklinoval k tomu právu a lákali vás třeba detektivky?
1: Ne, to vůbec ne. Já jsem jako středoškolák spíš směřoval ke studiu historie, což je můj celoživotní koníček, ale potom řekněme, možná nějaký praktičtější pohled na další životní cestu mě vedl na tu právnickou fakultu, kde do určité míry samozřejmě ta historie v rámci studentských let také rezonovala, protože na právnické fakultě se jak za mých mladých let, tak do teďka vyučuje římské právo, dějiny práva, takže je tam i ten historický aspekt, takže ten předěl nebo ta změna nebyla taková, že bych z historika šel studovat jadernou fyziku, kde předpokládám, že možná žádný předmět snad historie jaderných zařízení asi nemají.
0: Když se ještě pozastavím třeba u té právnické fakulty, tak je to podle vás v pořádku, že se tam právě učí to římské právo a takhle právo, které vlastně bylo dříve v historii zakořeněno?
1: No tak to zcela nepochybně, protože římské právo je základ, z kterého právo a různá právní odvětví čerpají dosud. Jo, na římské právo nemůžeme pohlížet jako na nějaký právní systém, řekněme, který existoval v nějakých východoazijských despocích ve starověku a který zanikl, ale římské právo vlastně fungovalo a v těch následujících staletích a tisíciletích se odráželo v právní vědě neustále. Takže to je v podstatě základ, který se bude učit pořád. A nemůže to být jinak.
0: To jsem rád, že to zmiňujete, protože je pravda, že jsme tu měli i některé hosty, kteří právě měli co dočinění se školstvím. A naopak jsme zjistili, že třeba některé současné požadavky, viz například finanční gramotnost, není třeba tak úplně zakořeněna do těch školních osnov, které jsou současné, a přece jenom ta poptávka na tyto vědomosti obecně ze společnosti tady je. A vlastně jsme zjistili, že je docela špatně, že ten školský systém není nastaven, aby ty děti nebo studenti, kteří vlastně absolvují tu základní potažmo střední školu nebo gymnázium, byli připraveni na tu současnou situaci. Takže v tomto případě je to správně, protože jak jste zmínil, tak vlastně to právo je tam zakořeněno a z toho vychází, když to naopak třeba v případě té finanční gramotnosti je to něco, kam se ten svět postupně ubíral a je potřeba to naopak třeba přidat jako současnou věc, která tam chybí v tom školském systému. Takže jsem rád za tuto konfrontaci. Když se vás zeptám na to, jak probíhá vlastně váš typický běžný den, nebo jestli by se dalo nějak paušalizovat, co nejčastěji vykonává státní zástupce?
1: tak on je rozdíl samozřejmě mezi řadovým státním zástupcem a vedoucím státním zástupcem a ten spočívá primárně v tom, že řadový státní zástupce má, jak jsem říkal, na stole řadu kauz, které průběžně vyřizuje a novému, jak říkají právníci, napadají, to znamená přichází znovu na stůl, nebo přichází nově na stůl, takže to takový nekončící proces. A tím se teda primárně zabývá. Samozřejmě není to jenom ta práce u stolu, ale je to potom samozřejmě ještě důležitější část jeho činnosti, kdy výsledek té práce zastupuje v řízení před soudem, takže účastní se hlavních líčení, veřejných zasedání, řízení odvolacích soudů a podobně. A samozřejmě i v tom přípravném řízení ten státní zástupce, je-li aktivní a takových je většina, tak se účastní konkrétních vyšetřovacích úkonů u policejních orgánů, jsou přítomní u výslechů, dostavují se na místo činu, jsou přítomní na domovních prohlídkách nebytových prostor, čili, jak se říká, jsou takzvaně v terénu. Takže to je ta hlavní pracovní náplň. Vedle toho samozřejmě mají se účastní nejrůznějších školení, porad, jednání a podobně. Takže je to z tohoto pohledu práce velmi, velmi různorodá. No a ten vedoucí státní zástupce, ten samozřejmě má, protože si má na starost od instituce, v jejímž čele stojí, tak primárně řeší celou řadu správních agend, to znamená vlastně, my tomu říkáme otázka správy státního zastupitelství, což jsou záležitosti personální, záležitosti řekněme hmotného zajištění chodu toho úřadu, jinými slovy prostě, aby, když to zjednoduším, bylo čím topit, aby se úřad průběžně opravoval, aby se dodával potřebný materiál pro fungování, takže to je taková ta v úvozovkách otravná administrativní činnost. No a vedle toho samozřejmě vedoucímu státnímu zástupci prochází rukama odborná agenda, kterou si vyhrazuje, v které nějakým způsobem funguje, v které rozhoduje, a případně ta agenda, kterou si vyhradil, aby byl informován, jak která kauza se vyvíjí, k čemu to řízení dospělo, zda bude podána obžaloba, nebo naopak bude muset být řízení zastaveno, takže je to celá řada potom návaznosti na to konzultací a jednání, čili zapojuje se do té činnosti i v rámci jednotlivých kauz.
0: Vy jste těch kauz absolvoval určitě hodně za svou kariéru. Troufl byste si říct, na kolika už jste se podílel?
1: To nevím, protože samozřejmě největší množství nebo ten podíl je u každé kauzy jiný. Když jsem fungoval jako řadový státní zástupce, tak jsem měl vlastně, nebo prováděl tu činnost, kterou jsem vám tady popsal. Když jsem byl vedoucí státní zástupce, tak jsem přišel do kontaktu, řekl bych, s vícero kauzami, ale moje stopa může být někde větší, někde menší, podle toho, kde jsem mohl mít pocit, nebo měl pocit, že je potřeba nějakého zásahu, nebo naopak, že mi to prošlo jenom rukama a jenom jsem někde v nějaké písemnosti udělal muří nohu, že jsem se seznámil s postupem, který v té kauze byl zvolen, a v podstatě jsem ho se stotožnil s tím, že to je ten správný postup. Takže číslo vám určitě neřeknu. Není to jako operátor, který si spočítá počet operací, které provedl za svůj život, tak u nás je ta práce jakoby hodně různorodá. Můžete se účastnit jenom nějakých konzultací nad nějakou konkrétní kauzou, kterou zpracovává nějaký kolega, státní zástupce. Takže říkám, to nelze úplně přesně stanovit. Vlastně. Ale děláte to vlastně celý život, ať už v pozici vedoucího státního zástupce nebo řadového státního zástupce. Takže jich je hodně.
0: No, některé z nich byly určitě i medializované, protože se týkaly třeba nějakých osobností pohybující se ve veřejné sféře nebo veřejném dění. A já bych se zeptal na to, jestli se vám třeba vybaví nějaká kauza, a může to být kterákoliv, která takhle na první dobrou vám třeba naskočí a vybaví se vám hned.
1: Tak medializovaných kauz je celá řada. Souvisí to buď s konkrétními osobami, kterých se ty kauzy týkají, nebo to vyplyne ze způsobu provedení nebo z následků nějaké kauzy, které jsou mimořádné a tu mediální sféru nějakým způsobem zaujmou. Jo. Jednoduše řečeno, je to v zásadě o tom, že novináři, pokud jde o kauzu naprosto nezajímavou pro mediální svět, například, já nevím, pán nebo paní ukradne něco v samoobsluze, když to zjednoduším, tak to nikoho nezaujme a nikdo se o tom v životě nedozví. Dozví se o tom tehdy, pokud ten pán nebo paní bude nějaká mediálně známá osoba, tak pak to pro novináře je zajímavé a jsou ochotní o tom a rádi o tom informují veřejnost, a nebo způsob toho provedení je nějaký zvláštní, specifický, nebo byla ukradena nějaká skutečně zajímavá zvláštní věc, zvláštní předmět, který prostě toho čtenáře, diváka zaujme. Takže podle toho vlastně se média o ty kauzy zajímají, no a potom tedy logicky i v případě mého úřadu nebo jakéhokoliv jiného úřadu se ty konkrétní kauzy stávají terčem mediální pozornosti. Takže samozřejmě, pokud jsme třeba dělali kauzu týkající se lihové mafie, kde došlo ke zkrácení daně v řádu několika set milionů nebo možná ještě víc, tak to ta média zaujme a oni o tom referují. Stejně tak, když se týká, řekněme, daňové trestné činnosti, kdy zase výše škody byla v řádu několika miliard, tak to samozřejmě zase zaujalo. Nebo na druhou stranu, když v kauzách figurovaly známé osoby, ať už podnikatelské nebo z politického prostředí, tak se o to novináři zase zajímají. Takže my z toho nějakou extra radost nemáme, ale dneska ten svět vlastně takto funguje a média se zajímají o cokoliv, co může jejich čtenáře nebo diváky zaujmout, a o tom se snaží referovat a pátrají po těch tématech tak, aby je uchopili a veřejnosti představili. Takže je to vlastně důsledek mediálního světa, který se taky vyvíjí a myslím, že do budoucna se i nadále vyvíjet bude, protože dnes vlastně i každý obyčejný občan má v ruce mobilní telefon, kdy může cokoliv nahrát, cokoliv do veřejného prostoru vystavit, takže tím pádem představa, že by něco opravdu velmi, řekněme, zajímavého pro mediální svět mohlo zůstat neviditelné, je skoro vyloučeno.
0: Já ještě maličko navážu na to, co jste zmiňoval, a to je možná komunikace právě s novináři, protože samozřejmě ta média potřebují i nějaká fakta od vás, vašeho úřadu. Jak probíhá vlastně ta spolupráce, nebo jestli se vůbec dá mluvit o spolupráci mezi novináři a vaším úřadem?
1: Tak určitě, určitě ano. Státní zástupci komunikují s novináři, je to celkem pochopitelné, protože nakonec se s nimi střetávají, myslím, přichází s nimi do kontaktu, ať už v rámci vyšetřování nějaké kauzy, kdy přijedou na místo činu a je tam televizní štáb nebo novináři, nebo v řízení před soudem, kdy po podání obžaloby se sjíždí novináři, aby mohli veřejnosti referovat o té kauze. Takže logicky jsou s novináři v kontaktu, ale samozřejmě musí velice přísně dodržovat a dodržují všechna zákonná ustanovení k tomu, aby vlastně co nejvíc byli chráněni, jak se říká, účastníci toho trestního řízení, ať už obviněný nebo poškození, případně další zúčastněné osoby, svědci a podobně. To znamená, aby jejich jména, obličeje nebyly novinářům zpřístupňovány, protože vlastně pro to řízení a pro informování veřejnosti případné to nemá žádný význam informativní a může to mít význam pouze mediálně bulvární a tady těm lidem je potřeba poskytovat ochranu, takže státní zástupci nebo státní zastupitelství rozhodně není to, které by volalo novinářům, hele, máme tady nějakou zajímavou kauzu, já vám o tom řeknu, co budete chtít, tak to nefunguje. Po hříchu se noviny dozvědí o různých kauzách z vlastních zdrojů, buď protože oznamovatelé to samozřejmě vytroubí i těm novinářům, řeknou, jdu podat trestní oznámení na toho a ten novinář samozřejmě potom atakuje příslušné orgány činné v trestním řízení a zase tak co to řízení a jak to a podobně, jo, takže to je častý zdroj toho nebo častý důvod kontaktu s novináři a nebo je to prostě taková obecná povědomost, že prostě dojde k nějakému policejnímu zásahu, jak my v hantýrce říkáme, nějaké policejní realizaci, která logicky nemůže uniknout veřejnosti, protože prostě pokud se neodehrává někde na hřebenu Krkonoš v nějaké turistické chatě, kde nikdo nikde není, tak samozřejmě ano, tam si to nikdo nevšimne, ale jinak pokud se to odehrává normálně ve městě nebo v přítomnosti lidí, tak samozřejmě to může zaujmout a dneska vlastně i televize a rádia, já nevím kdo, možná i tištěn tisk vyzývá přímo, staňte se reportérem, jo, můžeme to vidět všude, jo, natočte to, pošlete nám to, jo, takže je tady vidět, jo, jak se ta mediální scéna dál posunuje, jo, a jak je tady hlad po informování, jak je tady chuť se těch témat zmocňovat. A my s tím musíme neustále nějakým způsobem pracovat, často i čelit výtkám, že zpřístupňujeme novinářům nějaké informace, ale to je nedůvodná kritika. To tak prostě není.
0: Pokud bychom otevřeli, nebo vlastně by už toho otevřel, to téma těch informací, ale já bych se zeptal třeba na ten únik, protože vy jste zmínil třeba situaci, kdy ten oznamovatel to nahlásí těm médiím, tam je to jako zcela zřejmé, ale stejně tak se děje dnes a denně to, že třeba z těch spisů unikají informace a následně se dostanou na veřejnost, ať už prostřednictvím médií nebo například různých právníků a tak dále, tak kde je ten problém v tom, že trata utíkají z těch spisů?
1: No tak ten problém je primárně v tom, že ten trestní spis je zpřístupněn celé řadě osob nebo jeho části. A z toho potom logicky vyplyne, že čím víc lidí má možnost se s nějakou, s nějakým dokumentem nebo písemností, která může být zajímavá, potkat, tak tam může být člověk, který má nějaký důvod s tím protiprávně nakládat, když to tak řeknu. Jo? Čili logicky, kdybychom měli řízení takové, že všechno bude probíhat naprosto neveřejně v tom směru, že spis nebo respektive protokolí neopustí nějakou služebnu policejní, tak bychom velmi výrazně eliminovali jakýkoliv únik informací, který se tady teda řekl, konkrétně nějaké protokoly nebo nějaká fotodokumentace a podobně. Jestliže tady máme situaci takovou, že vlastně protokol je zpřístupňován poškozeným, obviněným, jejich obhájcům, všichni mají možnost dělat fotokopie, výpisy z těch spisů, tak samozřejmě do určité míry ztrácíte kontrolu nad tím spisem. Jo? Vedle toho potom máte další problematickou záležitost, celá řada návrhů, které státní zástupce činí v tom trestním řízení, musí být samozřejmě náležitě odůvodněná a případně pokud soudy vydávají rozhodnutí, tak i ty samozřejmě musí podle zákona náležitě odůvodňovat to rozhodnutí. No a když si vezmete potom situaci, kdy soud nařizuje povolení domovní prohlídky nebo prohlídky nebytových prostor, tak i tento příkaz musí být náležitým způsobem odůvodněn. A v tom odůvodnění je celá řada prostě věcí, které by neměly se dostat na veřejnost, ale přesto zákon ukládá i s tím příkazem seznámit třeba nezúčastněnou osobu nebo majitele toho prostoru, kde se ta prohlídka provádí. A vy nemáte jistotu, jak ten člověk s tím bude nějak, jako vy ho můžete poučit o povinnosti mlčenlivosti, že s tím nemá nikoho seznamovat, ale jestli ten člověk to takto dodrží nebo ne, tak to se už nemáme jak dozvědět. Jo. Čili tady se v tomto konkrétním případě se střetává ta potřeba všechno odůvodňovat do nejmenších detailů, protože když to neodůvodníte, tak vám zase hrozí nebezpečí, že vám to nějaký třeba nadřízený soud zruší a bude to špatně, takže tím pádem vlastně jakoby ty orgány činné v trestním řízení jsou velice často ve dvojích kleštích. Jo? Na jedné straně by měli chránit ty zúčastněné osoby a zpřístupňovat co nejméně informací, ale na druhé straně jsou nuceny zase vyložit všechny karty na stůl a nemají úplně jistotu, kdo s tím vlastně jak bude nakládat. Jo. A ty motivace těch lidí je samozřejmě různorodá. Velmi často se zase naši kritici říkají, že přece obviněné osoby nemají žádný zájem, nebo jejich advokáti nemají žádný zájem, aby se listiny ze spisu dostávaly na veřejnost a podobně, ale věřte, není tomu tak. Zájem může mít každý a může ho mít třeba i v tom pohledu, že chce ukázat a chce diskreditovat ten policejní orgán nebo to státní zastupitelství. Může se domnívat, že v případě, že poukáže na úniky informací ze spisu, vytvoří mu to právní prostor, proto aby namítl podjatost třeba toho státního zástupce a zbavil se ho, aby to dostal někdo jiný. Jo? Čili ten svět práva a motivací není vůbec jednoduchý. A my s tím máme samozřejmě konkrétní zkušenosti, neříkal bych to, kdybychom si nebyli jistí, že i takto to funguje. Ono stačí, když některé stejnopisy různých dokumentů prostě označíte způsobem, který znáte jenom vy, a pak přesně víte, když si je čtete na internetu, tak komu tento stejnopis případně byl předán. Jo. Takže je to určitě věc závažná, pořád je potřeba hledat způsob, jak říkám, jak chránit informace, jak chránit ty osoby, které jsou účastníky řízení, ale na straně druhé ten systém bohužel je nastaven tak, že umožňuje, aby se příliš mnoho lidí seznamovalo s těmi informacemi. Jinými slovy, prostě není to tak, že by se s tím potom všichni seznámili, když to přeženu až v řízení před soudem. Jo, možná tady nemáme ten takový ten americký model, jo, kdy v tom řízení, které předchází soudnímu řízení, těch lejster tolik moc není a nikdo se s nima moc nedává nebo neseznamuje, kromě policistů nebo prokurátora ve Spojených státech, a všecko začíná až u toho soudu, kde na základě nějakého seznamu důkazů se vyslýchají svědci, znalci a další osoby. Jo? Takže tam možná samozřejmě není takový prostor pro únik nějakých důležitých dokumentů. Samozřejmě nechávám stranou různé odborné posudky, které se třeba dělají také ještě před tím soudním řízení. Jo. Když to u nás ten systém trestní spravedlnosti je takový, řekněme, byrokratický, že popíšeme hodně papíru a k tomu soudu jdou prostě tlustý spisy, jo, mnohdy tisící stránkové a desetitisící stránkové, a s těmi všemi doklady se v tom přípravném řízení jakoby pracuje a, jak říkám, jsou zpřístupňovány, seznamují se, dělají se fotokopie, jo, v rámci třeba seznámení se spisem máte právě si udělat fotokopii celého spisu. Jo, čili to každý pochopí asi, že tady je veliký prostor pro to, aby s těmi informacemi bylo nakládáno protiprávně. Je to tak, no. Ale prostě my musíme tu kritiku unést, protože konec konců jako veřejný úřad, jako jakýkoliv veřejný úřad, musíme snášet kritiku, ať už je oprávněná nebo neoprávněná. To už je náš úděl.
0: Musím říct, že když jste zmiňoval ty spisy, tak to jsem vždycky obdivoval všechny, kteří si skutečně všechny ty štosy dokáží nastudovat a přečíst, protože mě už jenom od pohledu to by asi odrazovalo, protože přece nám to musí být hodin a hodin, ať už v rámci toho vytváření nebo naopak toho nastudování, protože přece jenom člověk, aby pochopil některé souvislosti, tak skutečně to musí projít všechno, nelze asi nějakou část jenom tak vynechat. Takže jak vy to vlastně zvládáte, třeba tady tohle množství informací vstřebávat?
1: No tak jak to k té práci patří, jo? Samozřejmě ten státní zástupce má do určité míry výhodu, protože on ten spis pro vás, jak jsem říkal, od začátku až do konce toho řízení. To znamená, že on se s tím spisem seznamuje a má seznamovat průběžně, takže to pro něj není řekněme takový nápor, protože když to řízení třeba trvá rok nebo dva, nebo i déle, tak se samozřejmě nastřádá způsob, jenom že on to celý ty dva roky, jo, průběžně sleduje. Kdežto daleko větší problém je to pro soud. Protože si představte, že jste soudce, který mu je přidělena teda nějaká kauza a teď mu nákladák přiveze vyšetřovací spis, který má 100 000 stránek, jo, má tam, já nevím, plácnu 20 obžalovaných osob, jo, a teď on samozřejmě se musí v nějaké míře seznámit s tím obsahem toho vyšetřovacího spisu, už jenom aby posoudil, že ta obžaloba je podána důvodně, že tady není na místě třeba věc vrátit k došetření nebo zastavit trestní řízení, jo, aby současně potom věděl, jak vést to řízení. Jo, protože dneska soud je vlastně tím hlavním režisérem toho soudního řízení, že vlastně provádí to dokazování, čili těžko můžete provádět dokaz, nebo tak můžete ho provádět, ale samozřejmě ten výsledek je potom nevždy úplně dobrý, když vlastně neznáte ten spisový materiál, takže nevíte vlastně do určité míry, na co se ptát, nevíte, kdo co říkal ten člověk v přípravném řízení, jestli něco říkal, jestli svědci neříkají něco jiného, takže když potom někoho vyslýcháte, tak do určité míry nemůžete reagovat jakoby na nic. Takže, ale to se možná změní s novým trestním řádem, kdy by měl převládat, jak říkají teda zase profesionálové, kontradiktorní způsob řízení, že to řízení by mělo být v rukou stran. Jo, to znamená, že by vlastně státní zástupce si měl vyslýchat svoje svědky, obhajoba by si vyslýchala svoje svědky, jo, a tím pádem ten soudce by, řekněme, možná nemusel být nebo nemusel mít už takový trauma, že musí nastudovat 100 000 stránkový spis, protože on by vlastně už do určité míry vnímal zprostředkovaně od těch svědků nebo dalších osob, co oni říkají, co říkali v přípravném řízení, a tady by si teprve utvářel vůbec nějaký potřebný informace pro své rozhodnutí. Jo? Takže si myslím, že tohle by soudci asi hodně, hodně uvítali, kdyby to takto bylo.
0: No to bez pochyby věřím, protože představa studovat, jestli to skutečně pravda, ta cifra 100 000, že má tolik listů, nějaký spis, tak...
1: Tak je to samozřejmě, určitě to tak je a jsou kauzy, kde skutečně ten soudce, než to hlavní líčení nařídí, tak, a teď nemluvím třeba o nějakých průtazích, že má hodně těch kauz, nemá na to čas, jo, ale že opravdu si potřebuje třeba minimálně půl roku nebo 10 měsíců, jo, se v tom spise nějak zorientovat, aby s tím mohl pracovat, co? Tak to tak nepochybně je.
0: No, to jsem měl přesně na jazyku, že skutečně, aby se mohl seznámit s kompletním obsahem, tak to je minimálně na půl roku, a vy jste říkal možná i déle, že třeba 10 měsíců se jenom seznamuje s tím vším, a je otázka, jestli si to vlastně vůbec dokáže všechno i zapamatovat, protože přece jenom ten spis se tvoří dlouho.
1: Tak musí samozřejmě si dělat poznámky, to zase dělat si poznámky ze 100 000 stránkového spisu není úplně jednoduchý, musíte to umět, ale zase k tomu se profesionálně dostanete, že jo? Nezačnete kariéru s tím, že vám někdo přiveze spis, který má 100 000 stránek, začnete na okresním soudě s kauzama, které jsou někdy rozsáhlý, ale někdy jsou, jak my říkáme, žiletky, to znamená tenký, takže on se k tomu vlastně člověk dostane a je to vlastně i o schopnosti potom rozlišit podstatný od nepodstatného, a podle toho se samozřejmě zase pozná správnej policajt, soudce nebo státní zástupce.
0: A tyhle ty žiletky mají třeba kolik, nebo ty nejmenší, nejtenčí spisy?
1: Tak já nevím, to můžou mít dneska, protože u těch okresních soudů se podávají i návrhy na potrestání, že se ani nedává obžaloba, takže to skutečně můžou být plácnu spisy, které můžou mít třeba do 10 stránek jenom. Jo, to je prostě takový jako šup, jo.
0: Tak to jsou takové jednohubky.
1: Jo. Takže to, ta škála je tam velká.
0: Vy jste ještě před chvíličkou mluvil o tom, že samozřejmě do některých kauz jsou zainteresovány politické osoby. Jsou tohle třeba nejnáročnější kauzy, protože přesně to politické prostředí je trošku specifické? A nebo je třeba ještě nějaký jiný segment, který je pro vás třeba největší výzvu?
1: Já si nemyslím, že problém s obtížností kauzy je v tom, kdo je aktérem podezřelým nebo obviněným, obžalovaným, ale primárně čeho se ta kauza týká. Jo, protože můžete mít naprosto jednoduchou kauzu, kdy, předpokládám, že to nestane taková situace, ale jako příklad můžeme, nějaký politik se rozvášní, když v rámci nějaké předvolební kampaně ho osočí nějaký jeho odpůrce, no a napadne ho, řekněme, jo. Tak to může být naprosto triviální kauza, kde není žádný problém, jo, je tam spousta svědků, všichni to viděli, jak to proběhlo, nějak se to udělá, jo. Takže taková kauza může být složitá pouze v tom, že v uvozovkách složitá, že se kolem toho udělá nějaký poprask, že se začne vykládat, že to je nějaká provokace, že se to celý jako vlastně nějak

0: nikoli od těch person. To má své konsekvence, jak říká, mediální nebo nějakých jako vedlejších produktů, ale nikoli jako ta vlastní závažnost. Jo, když budete mít nějaký složitosti týkající se nějakých veřejných zakázek, nějaké manipulace nebo nějakých složitých daňových řízení, tak vám je úplně jedno, jestli to páchá politik nebo normální osoba, protože samo o sobě to je složitý. Ten politik tomu už nedá nějakou přidanou hodnotu, jo, výjima té, o které jsem teda mluvil.
1: Mm. A vybaví se vám třeba nějaký nejtěžší moment v rámci vaší kariéry, který jste musel zvládnout nebo před kterým jste stál?
0: Já se snažím vždycky na všechno zapomenout a já myslím, že každý nějaké těžké složité momenty. Já bych řekl, že pro nás je asi hodně složitý, ale ono to přináší ta profese, takže to jako nemá cenu nějak kňourat. Je to, když vlastně čelíte v průběhu řízení, jo, nějaké kritice kohokoliv, ať už mediální nebo těch účastníků řízení, advokátů, politiků a podobně. A pak vám ten soud třeba dá za pravdu. Jo? Tak máte takový pokus zadosti učinění, ale v průběhu toho řízení, jo, vlastně čelíte velice nepříjemné situaci, nepříjemným momentům, kterýma se musíte teda nějak vypořádat, jo. Někdy by si třeba od vás peskůrku nevzal, jo. Ale vlastně následně vám někdo řekne, že ten váš názor nebyl blbej, jo, přestože vás nějakým způsobem vláčí v tisku, jo, nebo advokáti vykřikují, jaký jste prostě nedouk, jo, a že to vůbec nerozumíte, jo, a tak dále, jo. Takže to jsou asi momenty, kdy to člověk má hodně těžký. Ale ono to tak jako zase v tom trestním právu nebo obecně v právu to zase tak funguje, že jo? Protože ono to je do určité míry taková konfliktní profese, jo? ve spoustě momentů. Samozřejmě, když jste jako právník a zabýváte se tím, že budete se pisovat smlouvy někomu jenom, jo, tak jste v pohodě, jako prakticky nikoho nevidíte, napíšete nějakou smlouvu, je to v pohodě, ale pokud se účastníte řízení, kde jde teda o sporný řízení, to znamená, je tam někdo, kdo z druhé strany křičí, že jste totální prostě imbecil, který vůbec snad nevystudoval právnickou fakultu, jo, tak to jsou, to, nebo to můžou být pro Leckoho jakoby těžký momenty, těžký chvíle. Ale s tím se každý musí prostě vypořádat.
1: Mm-hmm. Jasně, tak určitě to součástí té práce, takže je pravda, že i tyto situace to povolání, řekněme, obnáší. A já bych se ještě možná pozastavil u té doby vlastně trvání těch trestních řízení. Dalo by se třeba nějak zprůměrovat, jak dlouho ty kauzy trvají, protože některé se opravdu vlečou třeba i několik let.
0: No, to je zase samozřejmě ta mediální prezentace, protože většina kauz, naprosto zdrcující většina kauz, končí v krátké době. Jo, je to otázka, když vám řeknu, že 90% kauz skončí do jednoho měsíce, tak to tak prostě je. Jo. Ale to jsou prostě ty kauzy, o kterých se veřejnost nikdy nedozví, protože ty nejsou pro nikoho nikým zajímavý. Jo? Zajímavý jsou kauzy, kde vznikají různý procesní problémy, kde se musí dělat spousta znaleckých posudků, žádostí o právní pomoc a tak dále. To se natahuje. Jo? A tyhle ty kauzy jsou potom veřejnosti prezentovány, takže veřejnost má pocit, že tady to trvá všecko jako leta, že to je úplně příšerný. Ale on ten opak je pravdou. Jo, ono, když se vezme ta průměrná doba řízení, trestního řízení, tak Česká republika si nestojí vůbec špatně, jo, ani včetně řízení před soudem, jo, to tak je, ale samozřejmě referuje se o kauzách, které prostě trvají hrozně dlouho, jo. A tam je potřeba si

0: zase ptát, jo, v čem je ta chyba, jestli je to objektivní chyba nebo subjektivní, jaké máme procesní předpisy, co vlastně umožňují všechno té obhajobě zdržovat různě možně. Známe kauzy, všichni jsme z toho byli svědky, můžu o tom konkrétně mluvit, tím spíš, že se nás to úplně netýká, takže to můžeme tak oglosovat. Sledovali jsme v televizi kauzu doktora Ráta, nekončící u soudu, kde prostě byly namítány nejrůznější obstrukce a podobně, jo. Takže potom samozřejmě ta kauza trvá mimořádně dlouho. Jo.
1: Troufl byste si odhadnout ať už největší slabinu nebo něco, co třeba brzdí ta případná trestní řízení, nebo když jsem mluvil o té slabině, tak jestli je něco, co z vašeho pohledu by mohlo být nastaveno lépe, aby třeba ta řízení byla rychlejší, efektivnější, nebo něco, co by vám usnadnilo práci?
0: To by bylo na samostatnou přednášku asi. Konec konců toto teď řeší rekodifikační komise pro nový trestní řád, která by měla teda vyhotovit nový procesní předpis, ale samozřejmě je otázka, jaký bude výsledek a zejména, jak se praxe potom s tím výsledkem popasuje, protože pro právníky je zde určitě mít taková zvláštnost té profese, která v některých jiných profesích jako nefunguje, zejména těch profesích technických, kde máte prostě normy a všecko, jedna jsou dvě a to takhle funguje. V tom právu mnohdy vyjde nějaký předpis, který může být i na první pohled jako srozumitelný, jak podle něj máme postupovat, ale ta praxe nakonec, zejména soudní praxe, končí ústavním soudem, nakonec používání toho konkrétního ustanovení zcela změní. Nebo dokonce ze složitího. Jo? To, co bylo napsáno jednoduše, byste si řekl, no tak jako jasný, to tady napíšu, tak jak mi to tady zákon říká, jo? Tak potom ta praxe a ta judikatura, jo, a to, jak různý ty instituty jsou z různých stran prostě ostřelovány a namítány různý nesprávné postupy, tak vede prostě k takovým tomu hypertrofnímu postupu, že všechno je hrozně složitý. Jo, když to zjednoduším, třeba teď vlastně každý trestní řízení se zahajuje takzvaným záznamem o zahájení úkonu trestního řízení. Jo? Což kdysi, když ten institut se narodil, tak bylo v podstatě řečeno zákonodárcem nebo odbornou veřejností, že to bude jenom takový záznam, který si policejní orgán napíše, aby bylo vlastně zřejmé, co se šetří, jo? Aby tam jako na začátku něco bylo. Jo? A tenhle ten institut se vyvíjel, přestože v tom trestním řádu nemá prakticky vůbec žádný význam procesní, tak se vyvíjel v tom smyslu, že se začalo přemýšlet, když ta policie teďka zjistí v průběhu toho vyšetřování, že došlo ještě k něčemu, jestli má zahájit znovu záznamem o zahájení úkonů, nebo ne, jestli má zrušit ten původní, nebo když ten státní zástupce zjistí, že úplně v tom záznamu není dobře popsané, jestli ho má zrušit, jo, tak tím chci naznačit, jo, jak potom my právníci s těmi procesními předpisy prostě složitě pracujeme a mnohdy to spotvoříme tak, že se z toho po letech zase stane jakoby nefunkční záležitost. Jo. Zjednoduším to třeba na dalším příkladu, jo, kde ale jsem na tenkým ledě, takže by mě asi spousta soudců třeba se mnou nesouhlasila, ale dalším takovým krokem, ale ten už je významnější nebo významný, je usnesení o zahájení trestního stíhání. Jo, což je vlastně akt usnesení, kde se tomu obviněnému sděluje, pro co je stíhán, má právo stížnosti proti tomu a tak dále. Jo. Tak z toho se stala obrovský samozřejmě úřadování, Protože tím, že tam je právo stížnosti, tak se namítá, jestli to usnesení je řádně odůvodněno. A když není řádně odůvodněno, jestli by nemělo být zrušeno. A když nebylo zrušeno, jestli nedošlo k porušení zákona. A tohle je třeba věc, kterou ti obvinění můžou namítat až do konce řízení, že je tady nějaká vada. Takže teďka ta rekodifikační komise přemýšlí o tom, jestli vlastně by to usnesení nemělo vlastně přestalo mít charakter usnesení, proti tomu, kterému je přípustná stížnost, ale že by proti tomu nebyla přípustná stížnost, že by to jenom státní zástupce mohl přezkoumat, jo, což je ovšem něco podobného jako stížnost, akorát, že to, jo, protože dalším problémem, který my se setkáváme, je, že určitá míra práv obviněných, kterou oni získají v průběhu toho vlastně těch let nebo desítek let, kdy fungují různé procesní předpisy, tak zůstává zachována. Vlastně ono ji do určité míry nelze snížit. Jo, to je takovej problém. Jo? Čili potom je velmi obtížný to nějak jako zjednodušit, protože vám odpůrci hned řeknou, no tak ale vy nás krátíte na právech, protože my jsme doteďka mohli napadnout to usnesení o zahájení trestního stíhání stížnosti. Vy to teďka chcete zrušit. To je špatně, s nimi nesouhlasíme. Jo, to je pro nás jako, to je přece základní zásah do práv těch osob, což je pravda. Proč nemáme právo stížnosti? A proč tady má být jenom nějaký přezkoumání od státního zástupce? Jo? Čili to je potom jako bitva, totální bitva o každý institut, o každý slovo, jak by to mělo fungovat. Jo? Protože samozřejmě zase, byť zase mě tady může nějaký obhájce se mnou nesouhlasit, ale pro právníka je vždycky dobře, když jsou pokud možno postupy a instituty co nejsložitější, protože on potom lépe může namítat, že došlo k nějakému formálnímu porušení a tím pádem ta kauza jde k ledu. Jo, jinými slovy, pro laika může být překvapením, že velmi často primárně se neřeší, co se stalo, jaký skutek se vlastně stalo, jestli ho někdo spáchal a jestli je trestným činem, ale jde se především primárně po procesní čistotě. Jo, to znamená, že máte všechno odůvodněné, jo, řeknu vám to zase na příkladu třeba odposlechy. Jo, leta, s tím nebyl vůbec žádný problém, desítky let, jo, a teď posledních 10 let, jo, velmi si musí státní zástupce soud dávat pozor, jak odůvodní odposlech, protože se mu může stát, že po mnoha letech řízení mu nějaký soud řekne, nám se zdá, že ten odposlech je nějak nedostatečně odůvodněn, člověče, tak my ho teďka nebudeme moc použít a tím pádem vy tu kauzu ztratíte, pokud je to zrovna třeba rozhodující důkaz. Jo? Což je ukázka toho, jak ten proces samozřejmě může být složitý a jak je výhodný, když se jenom do nějakého institutu trvá na tom, že musí ten postup být písemně odůvodněn. Jo, kdyby se nařizoval odposlech s tím, že jak to vidíme v těch amerických filmech, jo? Já nevím, jak je to možný, že tam to ústavně jako obstojí, jo? Že tam přijde nějaký ten šerif za soudcem a potřebuju tady odposlech na někoho a ten soudce mu tam buchne razítko na to, podepíše mu to, nebo ho vyhodí, třeba záleží, jak to tohle, jo? Ale nepíše žádný rozsáhlý odůvodnění, jak se vyžaduje u nás. Jo? Nic takového není. Jo? A pokud to u nás je, tak to samozřejmě vytváří možnost, že samozřejmě může nastat chyba nějaká, to je logický, ale může tam být potom se ovět i jiný pohled, že vám někdo řekne, ale mi se to zdá, že to nemáte úplně dobře odůvodněný. Jo? Mm-hmm. A to je jako špatně. Jo, nebo to vlastně vede k tomu, že všechno dlouho trvá, že se všechno musí, nebo s tím usnesením o zahájení trestního stíhání. Jo. Byly případy, jsou případy, a já jako to nechci kritizovat, já to říkám jenom jako fakt, jo, že byť teď už se to jako možná pár let nestalo, že až nejvyšší soud třeba po x letech řízení řekl, no vy v tom výroku to usnesení o zahájení trestního stíhání jste špatně vyjádřili, nebo nemáte tam, že k tomu došlo úmyslně. Jo? A úmysl je znak skutkové podstaty, který musí být popsán v tom výroku toho usnesení o zahájení trestního stíhání. Takže ta kauza potom vlastně musí začít od znovu, že teda musí zase to usnesení teda napsat, jo, aby to tam teda bylo výslovně napsáno, že teda on ho, když to přeženu, ukradl úmyslně, odcizil, jo, v úmyslu usmrtit ho bodal opakovaně do srdce, jo, protože vám hrozí, když nenapíšete, že v úmyslu usmrtit, tak může být namítáno, když napíšete jenom, že bodal ho do srdce, že to vlastně může někdo říct, to ten výrok je napsán špatně, tam není popsán ten úmysl, jo, pachatel vlastně neví, pro co je stíhán, jo, a to jsou ty formality, které velice často prodlužují to řízení a vytváří zejména, ale vytváří prostor té obhajoby, účinné právní obhajobě a snaze toho klienta samozřejmě obhájit v tom řízení.
1: No, já musím říct, že třeba u těch odposlechů, což je mimochodem velice zajímavé téma, je to možná proti tomu, že vám tam zkusím dát takový protiargument, možná, aby se to nezneužívalo, protože předpokládám, že jinak by asi nebylo nutné vyplňovat tolik nějakých formulářů a dělat k tomu tolik té byrokracie.
0: S tím já souhlasím. Já neříkám, že nemá to takto být, že ten odposlech, povolení odposlechu nemá být odůvodněno, byť jenom upozorňuji na to, že jsou nepochybně právní systémy demokratických států, kde žádné rozsáhlé odůvodnění není a taky by mohl někdo namítat, jak to, protože musíme si uvědomit, že ten odposlech povoluje soud. Jak může být zneužito, když to povoluje soud? Jo?
1: Mhm. Rozumím, jasně.
0: Jo, soud je tady přece, tomu všichni věříme, jo, neřeknu teda dobře, nevěříme policajtům, nevěříme státním zástupcům, OK, dobrý, jo, ale tomu soudu věříme. Jo, ten je tady konec konců od toho právě, že je důvěry u nás, a proto to taky povoluje ten soud. Jo, čili je otázka prostě té míry, jo, toho odůvodnění, té míry, jestli už ty pohledy třeba nejsou někdy až ad absurdum, jo, že vám třeba řekne, nebo se objeví stížnost nebo procesní námítka obhajoby u soudu, že řekne, no tak ten soud to odůvodnil, ale on v zásadě převzal argumentaci státního zástupce. Tak má to být špatně? Nebo chceme trvat na tom, aby ten soudce to napsal vlastními slovy, protože když to napíše vlastními slovy, tak mu věříme, kdežto když převezme argumentaci státního zástupce, tak jako to odflák a nevěříme mu, k tomu já směřuju. Jo?
1: Rozumím.
0: A že se potom může skutečně i takováto námitka advokáta může prostě se trefí do černýho. A že někdo řekne, no ano, když on to, nechci říct, vopsal, ale, jak se říká odborně, jsem to taky někde viděl, nekriticky převzal. Jo? Jo? Takže v tom jsou složitosti. Tady chraň Bůh, že by někdo říkal, jo, tady dělejme odposlech. Ne, to je zásah, dobře, a to dělá soud, souhlasím, klidně teda, rozhodli jsme se, že to má být odůvodněno, OK, jo, ale kam až to odůvodnění jakoby má jít, jo. A stejně, nakonec, každý, kdo potom posuzuje tu konkrétní kauzu, má stejně svoje nějaký měřítko posuzování, takže pro toho normálního občana, jo, ten taky může potom říct, ale v mé kauze to tady, jako, když to řeknu, nekriticky převzali v tom odposlechu a mě to teda jako, proti mě to použili a tady čtu v novinách, že to zrušili, protože tady to nekriticky převzali. Jak je to možný, jo? No, protože samozřejmě každou kauzu posuzuje jiný soudce, jo? Takže to potom vede i tady k tomu, že lidi mají pocit, že někomu se jako by vyšlo vstříc, argumentačně, že se uznali ty argumenty a někoho, kdo namítal totéž, tak mu vstříc jako se nevyšlo. Nebo ty argumenty byly oslyšeny. Jo? Takže je to poměrně jako složitá věc. Jo? A uvidíme, jak se s tím samozřejmě rekodifikační komise vypořádá.
1: A když se ještě zeptám na tu roli, třeba konkrétně těch odposlechů, o kterých jsme se tady v posledních minutách bavili, tak jsou čím dál více používány v té dnešní době, kdy i vlastně mobilní telefony se používají naprosto běžně a velice často a hrají třeba, řekněme, velice důležitou roli v rámci dokazování, v rámci těch trestních řízení?
0: No, není tomu tak. Jednak počet odposlechů klesá, o čemž už se samozřejmě zase tak moc neinformuje, protože samozřejmě zase mediálně zajímavý článek. Počet odposlechů stoupl o 15%. To je článek novinový, který se vydá. Novinový článek, počet odposlechů klesl o 10%, se nevydá, protože na to není místo. Jo. Takže to tak není. Počet odposlechů klesá, odposlechy jsou důkazem jako kterýkoliv jiný, a já tady samozřejmě nechci k něčemu navádět nebo tady odhalovat něco z praktické činnosti, ale já bych tady rozhodně netvrdil, že počty odposlechů, řekněme, by měly růst, protože všichni mají mobilní telefon a tím pádem spolu telefonují. Jo? Já to nebudu dál rozvíjet, myslím, že každého normálního člověka asi který trošku se pohybuje v prostředí a ve společnosti, tak samozřejmě jedná nějakým konkrétním způsobem, takže není to o počtech telefonů a o tom, že by lidi spolu telefonovali a říkali si do telefonu všecko. To na já rozhodně to tak není. Jo, já si myslím, že ty policisté musí tu konkrétní kauzu odpracovat. To není tak jednoduchý. Můžou mít samozřejmě štěstí, že něco odposlechnou někde, jo, ale musí umět pracovat v terénu, musí umět pracovat s informacemi, musí si najít. A je to pro ně hodně, hodně obtížný a je to dneska velký problém vyhledat trestnou činnost.
1: Já zkusím lehce odlehčit, ale typl byste si, co lidé na internetu, na Googlu nejčastěji hledají právě se souslovím vrchní státní zástupce?
0: To nevím, já přiznám si, že mě by teda nenapadlo vůbec sousloví vrchní státní zástupce hledat teda, ale to vůbec nemám páru, ani jsem to takhle nehledal, takže nevím.
1: Já vám řeknu tu první trojku. První bylo vrchní státní zástupce Praha. Je to asi opodstatněné tím, že samozřejmě ta instituce se tam nachází. Ale co je zajímavé, bylo druhé, a to bylo vrchní státní zástupce Zeman. Tam bylo doplněné. A třetí vrchní státní zástupce Plat. Takže vnímáte třeba, že možná veřejnost zajímá, kolik vlastně vrchní státní zástupci mají peněz?
0: Tak no, nepochybně můžou to být lidi, kteří to zajímá, to v každém případě, ale já mám pocit, že hledat to jako na internetu, myslím se, že lidi, kteří to zajímá, tak zpravidla tuto informaci dostávají každoročně, když v novinách se objeví, o kolik rostou platy ústavních činitelů, které jsou nastaveny nějakým mechanismem zákonným, takže oni vždycky se najde v každých novinách nebo minimálně aspoň v jedněch se najde nějaký reporter, který to má podle mě na starosti, jo, aby v prosinci teda napsal lidem k Vánocům, jo, že poslancům zroste plat o tolik, premiérovi o tolik, prezidentovi o tolik, soudce nejvyššího soudu, krajského, vrchního, jo, státního, zase na to mají tu tabulku, já si myslím, že už mám jenom doplňují ty čísla, takže to si to asi, to mě právě překvapuje, bo já si myslím, že kdo tohle to jako nějak sleduje nebo koho to zajímá dlouhodobě, tak to má možnost tak to jakoby zavnímat. To, o tom se píše poměrně hodně často. Je to taková nějaká asi novinářsky zajímavá věc.
1: No, to bez pochyby ano. A ono samozřejmě společně s těmi financemi se také občas mluví o různých úplatcích nebo pokusy ovlivnit kauzy třeba pomocí právě úplatků. Takže mě napadlo to, že možná i s tím je to spojené. A zeptám se, stalo se to třeba i někdy vám? Setkal jste se s tím vy ve své praxi?
0: Že mi někdo nabízel úplatek? Mm. To se nestalo teda. A já se obávám, že poté, co a jak byla moje osoba medializována v souvislosti s různými kauzami nebo s různými událostmi, takže jenom naprostý hlupák by vůbec by ho mohlo něco takového napadnout. Jo, takže To bude věc, která určitě mě nikdy nepotká.
1: Máte čili jako představu, že jste si vydobil takové renomé, že tohle to rozhodně není dobré s tím to jít za vámi?
0: Myslím si, že to takto asi funguje. Jo, že pokud je někdo prezentován jako člověk, který bez ohledu na zájmy kohokoliv vykonává nějak tu práci a teď ho teda můžeme kritizovat, můžeme říkat, že to dělá dobře nebo špatně, jo, tak myslím si, že tito lidé nejsou adresáti jakýchkoliv pokusů o úplatek. Jo, ale obecně si myslím, že mě se přiznám se nevybavuje nějaká úplatkářská kauza, která by se týkala státních zástupců. Mám pocit, že možná v Praze tam na jednom obvodním státním zastupitelství stíhali nebo obžalovali, možná i odsoudili nějakého státního zástupce, ale to byl právě naprosto neznámá, mediálně neznámá osoba, jo? Takže to by možná potvrzovalo to, co jsem naznačoval. Jo? Ale samozřejmě to je věc, kde nikdo nemůže říkat nějaké definitivní soudy. Že?
1: No je pravda, že asi daleko větší potom rozhodovací pravomoc mají ti soudci jako takový, takže je možná to, že tohle téma bylo spjato více třeba s nimi, se soudci, a samozřejmě rozumím tomu, že některé skupiny chtějí ovlivnit výsledek toho řízení ve svůj prospěch, takže třeba se občas stalo i tohle z toho, ale tak samozřejmě do toho v tuto chvíli asi ani jeden z nás nevidí.
0: Každopádně úplatkářství v procesu obecní justice, hledání spravedlnosti je naprosto ne, že nepřijatelná věc, naprosto prostě skandální a obludná věc, protože vlastně tam, kde člověk hledá spravedlnost, a teďka neřešme ani třeba jenom trestní řízení, hledáme i civilní řízení, pokud chodíme k soudu a chceme, aby ten soud rozhodl, tak my přeci musíme mít ne 100%, ale 150% jistotu, že sice to rozhodnutí třeba může být špatně, ale rozhodně nebude ovlivněný nějakým vnějším vlivem. Jo, pokud bychom měli tuto představu, a teďka nechávám samozřejmě stranou, že lidi na internetu budou psát, že všecko je uplacený a všecko je tohle, ale to ve skutečnosti je to samozřejmě nesmysl. Jo. Ale proto říkám, že to jsou tak zásadní věci, že pokud by k něčemu takovému došlo a byli by odhaleni, tak ty viníci skutečně musí být potrestáni skutečně tak, aby se tady projevila taková ta i generální prevence, což je jeden z účelů trestání, že prostě tady jako nemůžeme říkat, no tak jako jo, tak tam berou úplatky, to prostě, jo, to nemůže být tady v tomhle tom procesu. Jo, protože tam si jdeme pro tu spravedlnost a všichni očekáváme, že ji dostaneme. Ne, že to bude, že si budeme říkat, no ale tak jako Bůh ví, jestli a kdo, co, komu a jak. Jo. Takže to já musím teda ze vší důrazností odmítnout a označit to za něco samozřejmě absurdního, což já si dost dobře ani nedokážu představit tu situaci, že někdo prostě by přišel a měl nějaký takovýhle nápad a je pro mě i nepochopitelný, když přesto, a samozřejmě, jak říkám, možná ten státní zástupce byl odsouzen a že měli taky odsouzení nějací soudci, tak je to pro mě, nebo nějaký řízení se vedou, ještě myslím, i teďka, jo, tak já proto vůbec nemám pochopení, samozřejmě vůbec ne vysvětlení, já vůbec to já tomu nedokážu ani uvěřit, že by, jo, že něco takového prostě může nastat. To mám teda velmi výrazně vyhraněný pohled. Jo, dokážu být benevolentní k lecčemu, dokážu si představit, že se někdo prostě rozčílí a popere se s někým a udělá nějakou prostě skopičinu, pro kterou je trestně stíhán, jo, ale aby člověk šel uplatit soudce nebo státního zástupce, to je pro mě naprosto nepřijatelná věc.
1: No já s váma souhlasím, že určitě pro to, aby ten úřad v očích veřejnosti působil důvěryhodně, tak samozřejmě tohle z toho vysedit nemělo. Ale na druhou stranu občas některé kauzy, které jsou opět medializované, třeba té důvěře úplně přidávají. A abychom třeba se takhle nebavili jenom obecně, tak mě napadla kauza třeba nástupu do vězení Romana Janouška, kdy vlastně mu to bylo několikrát odloženo na základě nějakých lékařských potvrzení a potom vyšly vlastně na veřejnost fotky, kde lyžoval někde v Alpách a tak dále. A pak znova, když se měl dostavit k nějakému jednání, tak tam vlastně chodil s tou hůlkou a to jsme možná všichni viděli v televizi. Tak tohle to zase, když to vezmu za sebe, za běžného občana, tak rozhodně třeba nepřidává úplně tolik důvěry.
0: To tak samozřejmě může být. Když člověk nesouhlasí s nějakým rozhodnutím soudu, tak je to vždycky otázka, jakože je to otázka té důvěry. Ale já, buď to může to znít naivně, ale já jsem takový pozitivní člověk, tak já samozřejmě primárně odmítám, že by za nějakými rozhodnutími, které se mohou jevit nějak divně, mohlo být něco jiného. Prostě snažím se to vnímat tak, že to je prostě jiný názor a spíš bych se soustředil a tady to zafungovalo, tady nakonec odvolací soud, konečně to byl tady vrchní soud v Olomouci, který to rozhodnutí zrušil a tím pádem vlastně rozhodl tak, jak rozhodl, čili bral bych to, že ten systém prostě nějakým způsobem se k tomu postavil. Teď nechci říct, jestli rozhodl dobře nebo špatně, protože to je vždycky úhel pohledu, jo, třeba pan Janoušek zase naopak může říct, že to rozhodnutí vrchního soudu je špatně, že jo, ale takže ono říkat, co je dobře, co je špatně, je takový problematický, zvlášť pro mě, jo, ale pro ty kritiky toho pravoinstančního rozhodnutí, toto může být nějaké zadosti učinění, že ten odvolací soud v řízení, které je k tomu určeno, to rozhodnutí tedy zrušil.
1: Já ještě se samozřejmě musím pozastavit nad tím, že vy nejste rodákem přímo z Olomouce, ale jste rodákem z Brna, přesto v Olomouci působíte už řadu let, ale v Brně, pokud se nepletu, pořád bydlíte a vlastně dojíždíte tam, tak mě napadá, jak se vám vlastně v Olomouci líbí a jestli jste někdy nepřemýšlel, že byste zakořenil tady v srdci Hané.
0: Tak, to se vždycky čeká, že to řeknou, že to město výborný a tak dále, jo. Takže já nechci samozřejmě, aby to vyznělo jako tak jako klišé, ale Olomouc je krásný město. Musím říct, že já Olomouc vůbec neznám, ani po těch letech. Konec konců i tady jsem poprvé, tady v tomhle v tom objektu. Takže já říkám, já jsem jak ten kůň v dole, který táhl ten vozík s klapkama na oči s tím jedním směrem Olomouc, Brno, Brno, Olomouc. A vlastně jediný, co tak trošku jako jsem vnímal, bylo to historický centrum, který je samozřejmě pěkný. Takže já Olomouc vnímám jako příjemné město k bydlení, ale obávám se, že počet obyvatel nerozšířím, protože samozřejmě mám také rodinu, mám nějaké vazby a to, co je třeba jednoduchý dělat v mládí, tak čím je člověk starší, tak samozřejmě je konzervativnější, takže já už přece jenom nějaký pátek mám, takže mě se ty kořeny zpřetrhávají podstatně hůře. Takže já i nadále budu vnímat Olomouc jako příjemné město se spoustou příjemných a milých obyvatel, kde rád působím, kam rád jezdím a tak to zůstane.
1: Prozradíte, jak třeba trávíte ještě volný čas, když si chcete odpočinout od práce, trošku si vyčistit hlavu, tak vyrazíte někam do přírody nebo trávíte čas s rodinou?
0: Tak samozřejmě trávím čas s rodinou, plním povinnosti, které mě jsou v rámci rodiny přiděleny, že jako každý. Zahradničím, dělám běžné aktivity, jezdím na kole, jo, prostě nic extravagantního neprovozuji. Jo, takže takový běžný činnosti asi jako většina lidí.
1: Určitě, ale já jsem spíš narážel na to, že jsme se bavili i v úvodu, ta duševní hygiena přeci jenom proto, aby člověk potom mohl s klidnou a čistou hlavou vykonávat tu svoji práci.
0: Já si myslím, že když sekáte trávník, tak si vyčistíte hlavu úplně jako dostatečně nebo cokoliv jiného. Jo, když jste na čerstvém vzduchu, jo, na každé samozřejmě platí něco jiného, můžete si přečíst knížku, já miluju historický romány, takže si rád něco přečtu, jo, takže podle toho, co se mi zrovna chce, nebo co zrovna musím, jo, a vlastně cokoliv vám tu hlavu vyčistí, protože je to něco jiného, než je ta práce a jak říkáte, v rámci psychohygieny je to určitá nezbytnost. Ono přece jenom je to práce, kdy řešíte pořád nějaké konfliktní věci. Jo? Není to takový ten pocit, který spousta profesí získá. Učitel je nadšený, když prostě zjistí, že v hodině žáci porozuměli tomu výkladu, jo? Tak má dobrý pocit, že to naučil. Jo? Lékař někoho vyléčí. Jo? Jo, to jsou takový ty pozitiva. V tom trestním právu těch pozitiv jako z tohoto pohledu, že by vás to mělo, nevím, jak to říct.
1: No, třeba, že soudce někoho odsoudí, tak...
0: To ale dost bizarní, ne? Představa.
1: No právě, no. Že by měl dobrý pocit, dneska dva jsem odsoudil po stanově.
0: To je taková, ty pocity já nemám, přijde mě to bizarní, takže proto říkám, že toho pocitu, dobrého pocitu je v té práci pomálo, takže si myslím, že kompenzovat to čímkoliv jiným je určitě dobře.
1: A prostě souhlasím. Ivo Ištvan, vrchní státní zástupce, byl mým dnešním hostem. A ještě, než úplně skončíme, rozloučíme se také s diváky a posluchači, tak já bych vám chtěl předat takový malý dárek, takovou malou pozornost za to, že jste byl dnes mým dnešním hostem tady u nás ve studiu, takže prosím přijměte tyto naše originální červeno-bílé ponožky jako takový dárek. Já jsem si mimochodem všiml, že i dnes máte takové barevné na sobě, takže možná se vám třeba i budou hodit do vašeho šatníku. Takže to prosím přijměte jako takovou malou pozornost a památku na to, že jste byl dnes u nás.
0: Tak já moc děkuji. Já moc děkuji, já si budu se přiznat jako nějaký dár. Abych se nedostal do kolize s nějakými našimi etickými záležitostmi, ale každopádně je to milá pozornost. Děkuji.
1: My taky děkujeme, že jste dorazil sem k nám. Určitě vám budeme držet palce jak v osobním, tak v tom profesním životě. No a byste říkal, že těch radostí v práci za stolik až není, nebo těch momentů, ze kterých se radovat, tak přesto vám přeju, abych bylo co nejvíc a aby vás ta práce nadále bavila.
0: Moc děkuju.
1: Nezbývá tedy na závěr, než se rozloučit také s našimi diváky a posluchači, čili děkujeme, že jste dokoukali až sem do konce. Určitě nás nezapomeňte sledovat na všech sociálních sítích nebo případně YouTube nebo audio platformách Spotify a Apple podcastech. No a my se na vás budeme těšit zase příští středu s dalším zajímavým inspirativním hostem. Do té doby se mějte hezky, ahoj.
2: Až Rádio Metropole.
3: Metropole.
2: Byly 4 hodiny.
3: Rádio Metropole.
2: Víc muziky. Víc energie. Metropole. Víc energie.

0: WhatsApp Metropole. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Posloucháš Rádio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 5 hodin.

0: Víc energie.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Toma Gregoryho, britského zpěváka s jedinečným hlasem a charizmatem, který si rychle získal fanoušky po celém světě. Jeho hudba je plná emocí a chytlavých melodií, které se tě získají na první poslech. Tom dokáže svým projevem vyprávět příběhy, které tě vezmou za srdce a zároveň tě rozhýbou, když je čas.

0: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
1: Berani, máte dost energie a optimismu na celý pátek. Býci, dokončete, co máte v hlavě a těšte se na víkend. Blíženci, nenechte se ošálit, sundejte si růžové brýle. Raci, upřímnost kolikrát bývá lepší než mlčení. Lvi, najděte si pár tipů, ať se vyhnete vyhoření. Pany, vy zkuste být víc spontánní. Váhy, bude super, když si večer užijete s rodinkou. Štíři, umíte navnímat celek a taky drobné detaily. Střelci, pořád dokážete inspirovat všechny kolem. Kozorozi, držte se toho, co znáte a máte vyzkoušené. Vodnáři, měli byste si stanovit lépe dosažitelné cíle. A co my ryby, rovnou si radši přiznáme, že na některé věci hold nemáme.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio. Tvoje ráno.
2: Tvoje rádio.
0: Rádio Metropole.

0: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
5: Ahoj, tady Giorgio.
6: My name is Giovanni Giorgio.
5: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
7: Choose your fighter.
5: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
8: Umíte maďarsky? Zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu? A co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.

0: disco. Radio Metropole. Se Štěpánem víš, co je nového ve světě rapu.
1: Myslíš si, že máš přehled o všem?
0: Přesvědčíme tě, že rapová scéna je divočejší než tvůj život po výplatě. Připrav se na novinky, beefy a tracky, které tě rozvibrujou subwoofer i hrnek s čajem.
2: Metropole.

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba

0: energie. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Vodovod se opravuje na okraji Litovle. Kvůli pracím bude zavřená ulice Cholinská, vedoucí okolo technických služeb od 1. do 4. října, denně od 7.30 do 17 hodin. Výjezd ani vjezd vozidel v době práce nebude možný, informuje město.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Připravuje se vznik vysokorychlostní tratě Moravská brána. U Slavíče na Hranicku nyní probíhá geologický průzkum stability svahů pro trať. Jak píše ČTK, naměřená data poslouží projektantům při přípravě rychlého propojení Olomouce a Ostravy. Stavba vysokorychlostní tratě z Brodku u Přerova do Ostravy má výjít až na 80 miliard korun a její začátek se plánuje nejdříve na rok 2028. Projekt bude financován formou partnerství veřejného a soukromého sektoru. Trať bude výhradně pro osobní dopravu. Doplníme, že trať Moravská brána bude projektovaná pro rychlost až 320

40 km/h, což je dvojnásobek proti dnešnímu maximu na této trase. Jízda z Olomouce do Ostravy se tak zkrátí ze současných 60 minut na půl hodiny. Sport. České fotbalisty do 21 let čekají poslední tři kvalifikační zápasy o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Naše Lvíčata chtějí udržet své druhé místo ve skupině B. První mač je čeká v pátek od 15:45. Vyzvou Azerbajdžán.

0: tomu teploty okolo 15 stupňů Celsia. A co víkend? Sobota i neděle by měly být polojasné nebo se sluníčkem, no a s oteplením na 20 stupňů Celsia.
1: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: krásné páteční ráno. Moc nás těší, že vstáváte právě s námi. Nové zážitky už klepou na dveře a my taky přesně víme, komu dneska popřejeme k narozeninám nebo svátku. A už taky vyhlížíme prodloužený víkend, protože v pondělí bude volno. Přejeme vám úžasný start do nového dne. Je tu naše páteční kalendárium.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 6. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov, HC Stadion Litoměřice. Na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
3: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
4: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
6: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
7: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
11: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
12: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
13: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
3: Olomoucký report CZ.
10: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
14: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
15: Metro Retro.
16: Metropole.

0: Přejeme pohodové páteční ráno. Za malou chvíli už poklábosíme s naším dnešním hostem. Tentokrát probereme ceny Olomouckého kraje v cestovním ruchu. Uděláme si výlet na vrcholy Jeseníku. Tak zůstaňte s námi a užívejte si poslech před prodlouženým víkendem.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Pokračujeme v představování vítězů cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu. Tentokrát vyrážíme vysoko do hor. V kategorii novinka v cestovním ruchu zvítězila naučná stezka Vrcholy Jeseníků. Na telefonu právě teď vítáme našeho dnešního hosta. Je to autorka projektu Jitka Janíčková. Dobrý den.
3: Zdravím posluchače, přeji dobrý den.
2: Naučná stezka Vrcholy Jeseníků. Pojďme si ji představit, kde leží, odkud kam nás vezme.
3: Tak naše naučná stezka leží ve Šrotových léčebných lázních, představuje 14 nejznámějších vrcholů Jeseníků. Každý vrchol je stvárněn v podobě dřevěné sochy. Tu podobu získali podle legend, pověstí, přírodních krás. Můžete vidět například vyřezávané skřítky, kamzíka, zvoničku, povoz s koňmi, majestátnou sochu praděda a další.
2: V cenách Olomouckého kraje jste v kategorii novinka v cestovním ruchu bodovali, zvítězili. Čím si podle vás vaše stezka získala hlasy?
3: Tak za mě určitě proto, že je teda velmi krátká. To určitě návštěvníky oslovilo. Naše stezka měří pouze 360 metrů a na té stezce vlastně vidí těch 14 nejznámějších vrcholů. Pokud by šli opravdu ve skutečnosti po horách, tak ta délka trasy je dlouhá 57 kilometrů. No a u nás to tedy mají všechno zhlédnuto za velmi krátkou chvíli, ale můžou se také inspirovat a vydat se dál do hor.
2: A závěrečný dotaz, který je prakticky pro všechny, které jsme právě nalákali, kde stezka začíná ještě jednou, kdy je nejlepší se na ně vydat a zvládnou ji třeba i rodiny s malými dětmi?
3: Tak stezka začíná v Lipové ve Šrotových lázních, přímo v lázeňském areálu nad vilou Gromán, kde je start, jdou podél Anenského potoka, samozřejmě obejdou všechny vrcholy, všechny sochy, jdou po upraveném chodníčku, takže je prakticky bez omezení, ani roční období nic vás nezastaví, je pro pěší, pro cyklisty i pro maminky z kočárky.
2: Naučná stezka Vrcholy Jeseníků, vítěz letošních cen Olomouckého kraje v kategorii novinka v cestovním ruchu a autorka projektu v našem vysílání Jitka Janíčková. Gratulujeme k úspěchu a děkujeme za další tip na výlet v našem kraji. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Konec reklamy a my jedeme dál.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole.
5: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
6: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
5: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
6: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
7: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
8: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
9: Profesore, zas ten váš Olprán.
10: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
9: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
10: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
11: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
12: Z Kluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava Pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
13: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
14: No a? Však ať vozí. Říkám to všem, jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
13: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
14: To si piš.
13: Teda Franto, to běžím říct holkám.
14: No, to běž.
15: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
16: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.
17: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
18: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů z Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.

0: večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy, too comfortable to take off.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin!
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Sledujeme pro vás, co se děje. Je pátek 25. září. Vojenský újezd Libavá na Olomoucku je teď plný vojáků. Je tu mezinárodní cvičení NATO Powerful 2026. Přes 300 vojáků ze 13 zemí zde do 2. října trénuje, jak reagovat na působení protivníka v médiích během boje.
1: Zábřeh aktuálně.
3: Krojovaní Hanáci v Zábřeze. Město bude v pondělí hostit 17. ročník folklorního festivalu Setkání Hanáků. Po 12 letech se tak na Masarykovo náměstí v Zábřeze vrátí průvod stovek krojovaných Hanáků i tradiční jízda králů. Už brzy bude hotová mechová stezka ve Svitavách. Nová přes 2 kilometry dlouhá výletní trasa propojí rybník Rosnička s pramenem řeky Svitavy. Součástí projektu v oblasti Brand jsou i nová odpočívadla i parkoviště. Tajné přidání drogy do pití má být trestné. Sněmovna v prvním čtení podpořila návrh, podle kterého má být tzv. Drink spiking trestán za

0: zákonem, stejně i podstrčení drogy do jídla. Novelu teď probere odborný výbor. Sport. Bronzová medaile na mistrovství Evropy pro českou boxerku Lenku Bernardovou. Tu získala po boji o postup do finále šampionátu. Zápas s Finkou Kaivo Ojou prohrála a do rukou tedy dostala v kategorii do 54 kilo bronz. Prostějovské hokejové jestřáby poznáme do detailů díky týdenníku Hanák. Nové vydání nese speciální přílohu věnovanou týmu LHK Jestřáby Prostějov. Týdeník představuje nové posily a nese rozhovory s realizačním týmem druholigového klubu.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
1: Jaké počasí bude dnes i během prvního podzimního víkendu tohoto roku? Pojďme to zjistit. Dnes ráno a dopoledne polojasno anebo oblačno, odpoledne spíše oblačno anebo zataženo, teploty 13 až 16 stupňů Celsia. Zítra tedy v sobotu babí léto, 17 až 20 stupňů a slunečno. V neděli z rána mlhy, přes den oblačno anebo zataženo, místy vysoká oblačnost a nedělní teploty do 20 stupňů Celsia.
3: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
1: Blesková doprava z Olomouce, také z D1 anebo z D48. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci hlásíte policejní radar na Masarykově třídě. Je tady 30. Další hlídky v pátek ráno kontrolují provoz na 260 km D1 u Kroměříže. Také na D55 se u Tlumačova ve směru na Hulín. A bacha na rozházené dopravní kužely na 8. kilometru D48 mezi Novým Jičínem a Bělotínem u Dubu. Výjíždíme z parkoviště i z garáže. Správnou cestu naše rádio vždycky ukáže.
4: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.

0: Osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Miroslavou Ferancovou o životě, o energii a síle pokračovat dál i o maličkostech, které dělají hezké dny. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.
1: Tvoje ráno.
2: Tvoje rádio.
1: Rádio Metropol.

0: přejeme krásné vstávání a doufáme, že máte pátek rozehraný hezky s úsměvem. Pokud vás zajímá, co vám dneska předpovídají hvězdy, určitě poslouchejte dál. Zjistíme, kde nás čeká pohodička a na co si dát pro jistotu pozor. Přejeme vám úspěšný den i s našimi pátečními horoskopy.
1: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
2: Berani, máte dost energie a optimismu na celý pátek. Býci, dokončete, co máte v hlavě a těšte se na víkend. Blíženci, nenechte se ošálit, sundejte si růžové brýle. Radci, upřímnost kolikrát bývá lepší než mlčení. Lvi, najděte si pár tipů, ať se vyhnete vyhoření. Pany, vy zkuste být víc spontánní. Váhy, bude super, když si večer užijete s rodinkou. Štíři, umíte navnímat celek a taky drobné detaily. Střelci, pořád dokážete inspirovat všechny kolem. Kozorozi, držte se toho, co znáte a máte vyzkoušené. Vodnáři, měli byste si stanovit lépe dosažitelné cíle. A co my ryby, rovnou si radši přiznáme, že na některé věci hold nemáme.
1: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tento pátek od 18 hodin se koná další extraligové kolo a do Olomouce se řítí rival z Brna.
5: My ale nemáme strach. Vždy je totiž v našich plánech porazit každého s vámi v zádech.
4: A proto buďte u toho.
5: Držme při sobě, všetci spolu, přijďte na stadion. Vaši podporu budeme potřebovat. Zdraví vás, Jiří Ondrušek, kapitán HC Olomouc.
4: S kohoutem ve znaku, s bojovností v srdci.
6: Melosoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
7: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminper, pergoly z hliníku CZ.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Od pátku do pondělí obsadí hrad Sovinec, Labkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na hrad Sovinec.
12: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
13: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
14: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
15: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
16: Když jde o zdraví.
14: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
15: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
17: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.

0: senzační páteční ráno a k tomu spoustu dobré nálady. Máme pro vás jako vždy pár praktických tipů, které se mohou hodit dneska nebo o víkendu. Jste na té správné vlně, tady hrajeme a bavíme a taky vám dobře radíme.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Podívejte se teď dolů. Níž, níž, níž, ještě níž, podívejte se na své tělo a řekněte, jakou barvu oblečení máte dnes na sobě. Červené tričko, růžové šaty, bílou zástěru, černé sako, fialovou sukni nebo zelenou košili? Barvy, které nosíme, mohou ovlivnit, jaký první dojem uděláme na své okolí. Červená vyzařuje energii a dominanci, modrá působí klidně a spolehlivě, zelená připomíná rovnováhu a přírodu, žlutá a oranžová hlásí optimismus a hravost, růžová působí jemně a přátelsky, fialová originálně a kreativně, černá je symbolem elegance a autority a bílá vyzařuje čistotu a jednoduchost. Samozřejmě to neznamená, že z trička někdo spolehlivě vyčte naší osobnost, ale může to být první nápověda, než stihneme promluvit. Tak schválně, kterou barvu nejraději nosíte vy?
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
3: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
4: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
5: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
4: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
5: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
6: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
7: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Ahoj, tady Giorgio.
11: My name is Giovanni Giorgio.
10: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
12: Choose your fighter.
10: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
13: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
14: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
15: Umíte maďarsky, zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu a co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.
16: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
17: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
18: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Posloucháš?
1: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 8 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Vítejte u zpráv. Blíží se podzimní výstava Flora Olomouc s heslem Dary naší země. Koná se od 8. do 11. října na olomouckém výstavišti a nabídne hlavní expozici ovoce, zeleniny a květin v pavilonu A a bohatý doprovodný program a trhy.
0: Kroměřížsko aktuálně.
2: Moderní zázemí pro hasiče na Kroměřížsku. V Morkovicích Slížanech začala stavba nové stanice profesionálních hasičů a za více než 82 milionů korun. Náklady skoro z 9/10 pokryje dotace. Pro hasiče bude nová základna připravená v září příštího roku. Fotbalisté v Blansku mají nové zázemí. Město dokončilo kompletní přestavbu více než 50 let starých fotbalových kabin na hřišti v Údolní ulici. Modernizovaný objekt nabízí nové zázemí domácím i hostům a sociální zařízení. Afričtí sloni se dovedou léčit, ukazuje to nová studie vědců, kteří působili v Keni. Sloni podle studie využívají desítky různých léčivých rostlin k léčbě sebe i dalších členů svých stád, když onemocní, píše o tom BBC.
1: Sport.
2: České házenkářky pokračují v přípravě na prosincové mistrovství Evropy. Mají před sebou další utkání na turnaji reprezentací v Chebu. Po prohře s Norskem 30-38 se dnes představí proti Polsku. Zápas začne v 18 hodin.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
3: Na předpověď počasí nepotřebujete počítač, mobil ani chytrou meteo apku. Vše máte u nás. Rychle, spolehlivě, přehledně. Víme, jak bude. Dnešní teploty 13 až 16. Ráno a dopoledne polojasno anebo oblačno, odpoledne spíše oblačno anebo zataženo. Zítra babí léto, slunečno, teploty mezi 17 a 20 stupni Celsia. Taktéž 17 až 20 stupňů máme naměřit i v neděli. Druhá polovina víkendu má být většinou oblačná anebo zatažená.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Ranní páteční provoz v Olomouci je Prostějově i Bruntálu bez vážných nehod. Děkujeme, že na sebe vzájemně na cestách dáváme pozor. Porouchaný nákladák čeká na technickou pomoc na 314. kilometru D1, stojí za hranicemi ve směru na Ostravu a policie hlídkuje na výjezdu z Valmezu na Rožnov u odbočky na Krhovou a také u Hulína na 17. kilometru D55. Pátečním ránem jedeme spolu.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Amerika italiana.
1: Krásné páteční ráno. Moc nás těší, že vstáváte právě s námi. Nové zážitky už klepou na dveře a my taky přesně víme, komu dneska popřejeme k narozeninám nebo svátku. A už taky vyhlížíme prodloužený víkend, protože v pondělí bude volno. Přejeme vám úžasný start do nového dne. Je tu naše páteční kalendárium.
2: Metropole právě dnes.
3: Je pátek 25. září a my vám přejeme den jako ze zlata. A dnes je den humora, také den komiksů a kdo má narozky? Muž v černém, Mizera a třeba taky Fresh Prince, tedy fenomenální herec Will Smith a zlatý narozeninový dort si zaslouží i další hollywoodské celebrity, manželé Catherine Zeta-Jones a Michael Douglas slaví současně. A proč je u nás všechno zlaté? Svátek slaví všechny zlaty a zlatuše. Právě pro vás máme zlatou 24-karátovou sváteční hymnu.
2: Dneska se rozdává zlato.
4: Tak to bude drahá hymna.
2: Svátek mají.

0: Den jako ze zlata.
1: Přejeme všem zlatá.
0: To byla vaše sváteční hymna.
2: Metropole právě dnes.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
8: Lelosy, too comfortable to take off.
9: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
10: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
11: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
12: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
13: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
14: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
15: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
16: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
17: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
18: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
19: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
20: Je, schořela mi kulma.
21: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
22: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Radio Metropole.

0: páteční ráno. Za malou chvíli už poklábosíme s naším dnešním hostem. Tentokrát probereme ceny Olomouckého kraje v cestovním ruchu. Uděláme si výlet na vrcholy Jeseníku. Tak zůstaňte s námi a užívejte si poslech před prodlouženým víkendem.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Pokračujeme v představování vítězů cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu. Tentokrát vyrážíme vysoko do hor. V kategorii novinka v cestovním ruchu zvítězila naučná stezka Vrcholy Jeseníků. Na telefonu právě teď vítáme našeho dnešního hosta. Je to autorka projektu Jitka Janíčková. Dobrý den.
3: Zdravím posluchače, přeji dobrý den.
2: Naučná stezka Vrcholy Jeseníků. Pojďme si ji představit, kde leží, odkud kam nás vezme.
3: Tak naše naučná stezka leží ve Šrotových léčebných lázních, představuje 14 nejznámějších vrcholů Jeseníků. Každý vrchol je stvárněn v podobě dřevěné sochy. Tu podobu získali podle legend, pověstí, přírodních krás. Můžete vidět například vyřezávané skřítky, kamzíka, zvoničku, povoz s koňmi, majestátnou sochu praděda a další.
2: V cenách Olomouckého kraje jste v kategorii novinka v cestovním ruchu bodovali, zvítězili. Čím si podle vás vaše stezka získala hlasy?
3: Tak za mě určitě proto, že je teda velmi krátká. To určitě návštěvníky oslovilo. Naše stezka měří pouze 360 metrů a na té stezce vlastně vidí těch 14 nejznámějších vrcholů. Pokud by šli opravdu ve skutečnosti po horách, tak ta délka trasy je dlouhá 57 kilometrů. No a u nás to tady mají všechno zhlédnuto za velmi krátkou chvíli, ale můžou se také inspirovat a vydat se dál do hor.
2: A závěrečný dotaz, teď je prakticky pro všechny, které jsme právě nalákali, kde stezka začíná ještě jednou, kdy je nejlepší se na ně vydat a zvládnou ji třeba i rodiny s malými dětmi?
3: Tak stezka začíná v Lipové ve Šrotových lázních, přímo v lázeňském areálu nad vilou Groman, kde je start, jdou podél Anenského potoka, samozřejmě obejdou všechny vrcholy, všechny sochy, jdou po upraveném chodníčku, takže je prakticky bez omezení, ani roční období nic vás nezastaví, je pro pěší, pro cyklisty i pro maminky z kočárky.
2: Naučná stezka Vrcholy Jeseníků, vítěz letošních cen Olomouckého kraje v kategorii novinka v cestovním ruchu a autorka projektu v našem vysílání Jitka Janíčková. Gratulujeme k úspěchu a děkujeme za další tip na výlet v našem kraji. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Konec reklamy a my jedeme dál.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole.
5: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
6: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
7: Dřevo Op, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
8: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
9: Luskni.cz.
10: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
9: Luskni.
10: Koloběžku nebo spotřebič?
9: Luskni a máš.
10: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
11: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Kluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava Pilíře civilizace ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
14: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavoníně, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
15: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.
16: To snad ne, já se na to vys**u. A Kuťka je zase fuč.
17: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
16: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
17: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na naradidoruky.cz.
18: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
19: Vážně? A co umí?
18: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
19: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
20: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
21: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 6. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov, HC Stadion Litoměřice na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.

0: Kamaráti si u nás poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce. Spojujeme generace.
1: Metropole.

0: Be frozen.
1: Hele, na rozdíl od tvých online účtů nás nemusíš platit měsíčně. Stačí mít rádio nebo mobil s apkou a my ti hrajeme zadarmo.
2: Rádio Metropole.

0: Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin!
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme další várku informací. Opravou i nadále prochází ulice Olomoucká v Horce nad Moravou. Nyní cestu čeká asfaltování, což upraví trasy autobusových linek 18 a 20 Olomoucké městské hromadné dopravy, a to od 28. do 30. září. 18 pojede jen v úseku Tržnice, Horka u přejezdu, a 20 pojede objížďkou. Podrobnosti o změnách najdeme na webu report.cz. Dálniční křižovatku Držovice na D46 u Prostějova bude přestavovat ředitelství silnic a dálnic. Už totiž neodpovídá normám. Ředitelství nově hledá zhotovitele pro tuto investici za 277 milionů korun. Stavba má začít příští rok a skončit v roce 2029. Bezpečnější přecházení v Kroměříži přes vytížené silnice v ulicích Tovačovského a 1. máje. Jsou tu dva nové přechody se zemními LED body. Světla při vstupu chodce z červené a včas varují řidiče i v mlze či dešti. Kvůli mrtvému novorozenci chystá policie v obci Usemil plošný test DNA u žen. Policie hledá matku mrtvého novorozence nalezeného 13. září v kontejneru na odpad v obci Rovensko na Semilsku. Kriminalisté proto přímo v obci chystá

0: rozsáhlý plošný screening DNA u zdejších žen v určeném věkovém rozmezí. Odběrem biomateriálu chtějí zjištěné stopy ztotožnit s dosud neznámou matkou. Sport. České tenistky dnes zabojují o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. Semifinále v čínském Shenzhenu vyzvou Španělsko. První duel celého střetu začne v 11 hodin našeho času a hodinu předtím dojde k oznámení obsazení zápasů.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
1: Jaké počasí bude dnes i během prvního podzimního víkendu tohoto roku? Pojďme to zjistit. Dnes ráno a dopoledne polojasno anebo oblačno, odpoledne spíše oblačno anebo zataženo, teploty 13 až 16 stupňů Celsia. Zítra tedy v sobotu babí léto, 17 až 20 stupňů a slunečno. V neděli z rána mlhy, přes den oblačno anebo zataženo, místy vysoká oblačnost a nedělní teploty do 20 stupňů Celsia.
3: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
2: Radio Metropole. Za volantem.
1: Nehoda v Olomouci, také ve Šternberku a policie na Vyškovsku nebo v Tlumačově. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci na Lipenské blikají policejní majáky kvůli nehodě motorkáře na křižovatce u kasína. Hromadná nehoda tří osobáků je pak ve Šternberku u Charity na Opavské ulici. A policie hlídkuje, měří i kontroluje pásy na staré cestě z Vyškova na Rousínov a také v Tlumačově na ulici Dolní. Vyjíždíme z parkoviště i z garáže. Správnou cestu naše rádio vždycky ukáže.
4: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
2: Radio Metropole.

0: podle Štěpána.
1: Radio Metropole, tak to je muzika a energie a taky informace ze sportu, tak pojďme na to. Moravské derby v Olomouci. Ano, olomoučtí hokejisté se dnes v rámci čtvrtého kola hokejové extraligy střetnou v naší Plech aréně s brněnskou Kometou. Úvodní buly padne v 18 hodin a my našim borcům držíme palce. Kohouti mají zatím ze 3 zápasů 2 body za domácí výhru v prodloužení nad Plzní, tak doufejme, že dneska něco přidáme a po špílu uslyšíme orchestr.

třetího kola Národní basketbalové ligy na domácí palubovce síly z basketbalisty z Ostravy. Start tohoto zápasu je v neděli v 18 hodin. A na závěr florbal,

0: klání proti otrokovicím, tak držíme palce. To je Sport na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
1: Rádio Metropole a Sport podle Štěpána.
2: Rádio Metropole.
1: Tvoje dopoledne.
2: Tvoje rádio.
1: Metropole.

0: krásné páteční dopoledne a je nám jasné, že vidina 3 dnů volna je prostě skvělá. Doufáme, že máte super náladu a že vám s námi čas příjemně utíká. Přejeme vám dopoledne plné úsměvů a pohody a už se těšíme na prodloužený víkend.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tento pátek od 18 hodin se koná další extraligové kolo a do Olomouce se řítí rival z Brna.
3: My ale nemáme strach. Vždy je totiž v našich plánech porazit každého s vámi v zádech.
2: A proto buďte u toho.
3: Držme při sobě, všetci spolu, přijďte na stadion. Vaši podporu budeme potřebovat. Zdraví vás, Jiří Ondrušek, kapitán HC Olomouc.
2: S kohoutem ve znaku, s bojovností v srdci.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
6: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
8: Olomoucký report CZ.
9: Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
10: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
9: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
12: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
13: Posloucháš?
14: Radio Metropole.

0: Krásné dopoledne, děkujeme za skvělé páteční chvilky a za váš poslech. V 10 pro vás máme kompletní servis, abyste věděli, co se děje a jaké nás čeká počasí během prodlouženého víkendu. Přejeme vám hezký pátek, což je vždycky ten nejlepší den z celého týdne. Tak poslouchejte dál a bavte se.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
4: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
5: Profesore, zas ten váš Olprán.
6: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
5: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
6: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
7: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
8: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
9: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
8: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
9: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
10: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
12: Radio Metropole.
13: Protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.

0: pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Nové informace právě teď a pro vás, pojďte si je poslechnout. Poslední rozloučení s významným olomouckým podnikatelem Richardem Morávkem. Pohřeb se uskuteční dnes ve 14 hodin v katedrále svatého Václava v Olomouci. Zakladatel a spolumajitel developerské skupiny Redstone zemřel ve věku 56 let na následky úrazu hlavy. Byl výraznou osobností olomouckého biznesu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Bude se vylepšovat Kroměříž z podnětů obyvatel. Město realizuje 3 projekty z participativního rozpočtu. Lidé svými hlasy rozhodli o pořízení nových stánků na tržiště, o obnově hřiště Trávník i vzniku golfového hřiště. Podpora sportu ve Valašském Meziříčí. Začala oprava atletického i fotbalového stadionu za 21 milionů korun. Práce zahrnují celkovou obnovu šaten i modernizaci osvětlení. Hotovo má být začátkem března. První sníh letošní sezóny v Česku přinesl ho studený vzduch. Na nejvyšší české hoře Sněžce se ve čtvrtek objevily první sněhové vločky i slabý poprašek, což potvrdila i tamní meteorologická stanice.
1: Sport.
2: Domácí utkání čeká olomoucké hokejové Kohouty v extralize. Ve čtvrtém kole soutěže se na svém ledě představí od 18 hodin proti brněnské Kometě. Olomouc má zatím na kontě v soutěži 1 výhru v prodloužení a 2 prohry. Uvidíme, co přidá dnes.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Na předpověď počasí nepotřebujete počítač, mobil ani chytrou meteo apku. Vše máte u nás. Rychle, spolehlivě, přehledně. Víme, jak bude. Dnešní teploty 13 až 16. Ráno a dopoledne polojasno anebo oblačno, odpoledne spíše oblačno anebo zataženo. Zítra babí léto, slunečno, teploty mezi 17 a 20 stupni Celsia. Taktéž 17 až 20 stupňů máme naměřit i v neděli. Druhá polovina víkendu má být většinou oblačná anebo zatažená.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Blesková doprava z Olomouce, ze Šternberka, také z D1 u hranic ve směru na Ostravu. Víme, jak se jezdí tady. Co tady dělá tolik lidí a aut? Tuhle otázku si můžeme dneska v později odpoledne a také večer říkat v centru Olomouce kolem zimního stadionu. Bude se hrát hokej a hned moravské derby, takže fanoušků bude plno. Parkovací místa budou obsazena. Mora proti Kometě dnes od 18 hodin. Před zápasem i po něm hustý provoz. Nezapomeňte. Nehoda 3 osobáků se stále od rána odklízí ve Šternberku na Opavské. A hasiči právě teď zasahují u požáru vozidla. 309. kilometr D1 u hranic ve směru na Ostravu. Zdržení kolem čtvrt hodiny.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Radio Metropole.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Miroslava Ferancová a my se ptáme, jaká je ta nejdůležitější životní lekce, kterou vám život udělil a jaké moto či myšlenka vám spolehlivě pomáhá udržet si nadhled a optimismus.
1: Taková ta životní zkušenost je ta, že nikdy nic nemá člověk vzdávat předem, vždycky má bojovat do posledních let, pokud to jde, ale zase musí poznat tu chvilku, kdy už jako je to zbytečný. A taková ta zkušenost počne doby, že nemusí mít vždycky všechno pod kontrolou. Že občas je dobrý to přenechat někomu jinému, dát mu tu důvěru, aby to věc udělal a nechat to trošku, ty věci trošku plynout. Nemůžete pořád všechno organizovat a všechno prostě kontrolovat a ono se to nakonec udělá líp, než bych to udělala já, že, takže naučit se to pustit. A takový ty životní mota, ono to zní banálně, ale ono to pořád platí. Takové to staré české, z poctivosti nejdál dojdeš, z uctivosti nejdál dojdeš, lež má krátké nohy. To znamená, že pokud v životě říkáte pravdu, jste fér, tak si myslím, že to je to, co vám pomáhá, abyste fungoval správně a cítíte se dobře a žije se vám dobře.
0: Říká Miroslava Ferancová. Děkujeme.
2: Rádio Metropole.
3: Tvoje dopoledne.
2: Tvoje rádio.
3: Metropole.

0: Pohodový pátek vám i nadále přeje naše rádio. Doufáme, že máte skvělou náladu. Víkend už stojí za dveřmi a my v této hodině pozveme taky na ty nejakce, které se v našem regionu konají. Díky za poslech a držte vlnu.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
3: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
4: Aluminper, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminper, pergoly z hliníku CZ.
5: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
8: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
11: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
12: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
13: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
14: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
17: Posloucháš?
18: Radio Mef.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Dnes poslední pracovní den a pak to přijde 3 dny volna, prodloužený víkend. V pondělí svátek, co my budeme dělat? Bez obav, tipů a akcí je dost. V Tovačově ode dneška až do pondělí svatováclavské hody, zítra si mákneme na běhu pro všechny generace, jeskyní men v Javoříčku, v neděli ve Smetanových sadech v Olomouci s naším rádiem běh a pochod pro psí útulky, jsme rádio, co pomáhá. A zafandíme i na sobotním fotbale, zítra olomoucký Slavonín hostí Rapotín, Loštice si to rozdají s Brodkem u Prostějova. A taktéž v sobotu velké losiny na domácím pažitu vletí na Přerov. A to stále ještě není všechno. Zdravíme na Kroměřížsko. Tady ode dneška až do pondělí bude výstava Zahrada věžky. Zve na kytky, na stromy, na keramiku, taky na podzimní dekorace. Bude i dechovka, jízda na podnicích a výstava exotických rostlin. Zahrada věžky. Více na webu výstavavěžky.cz. Ode dneška až do pondělí, tak to je Kroměřížsko. A zdravíme také všechny milovníky čokolády na Šumpersku. O víkendu čokoládové losiny ve velkých losinách. Letos na téma s čokoládou do pohádkového světa.
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
3: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
5: Kluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
6: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
7: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
8: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
9: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
8: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
9: To si piš.
8: Teda Franto, to běžím říct holkám.
9: No, to běž.
10: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
11: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.
12: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
13: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
14: Když jde o zdraví.
15: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
16: Ahoj, tady Giorgio.
17: My name is Giovanni Giorgio.
16: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
18: Choose your fighter.
16: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
19: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
0: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
2: Je,
14: Schořela mi kulma.
18: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
20: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datar, opravdový elektrospecialista.

0: večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
2: Metropole.
0: Přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš.
3: Kde stojí kolony,
4: jaké je počasí na Moravě
5: a kam zajít na dobrou pizzu.
0: To všechno a mnohem víc u nás.
3: U nás.
2: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď!
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
1: Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 11 hodin.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Na našich vlnách začíná zpravodajský přehled, pojďme na to. Od nás víte, že nejstarší most na Moravě, svatojanský most v Litovli, prochází kvůli zatékání odbornou opravou. Dnes je kvůli práci od 11 hodin zcela uzavřena, to do 13.30. Pokládá se tu beton.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Prostějovský biokoridor Hloučela projde očistou. V sobotu ho čeká tradiční podzimní úklid v rámci akce Ukliďme Česko. Dobrovolníci se aktivně pustí do čištění okolí říčky v celém úseku od Tiché po Močidýlka. Snadnější parkování bude u vlakového nádraží v Blansku. Vyroste tu nový čtyřpodlažní parkovací dům za 180 milionů korun pro 200 aut. Město už požádalo o dotaci, která by měla pokrýt asi třetinu celkových nákladů. Na výletech v horách pozor, lékaři z jesenické nemocnice varují před rostoucím počtem vážných úrazů, které si vybírají daň hlavně na kolenou. Důvodem je rozmach terénních čtyřkolek, trailů i sjezdů na koloběžkách, tak opatrně.
0: Sport.
3: České fotbalisty do 21 let čekají poslední tři kvalifikační zápasy o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Na Šelvíčatách si chtějí udržet své druhé místo ve skupině B. První match z trojice zápasů je čeká dnes od 15.45. Vyzvou Azerbajdžán.
4: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Víme, jak bude, a taky víme, co je typické pro babí léto. Jsou to chladnější a místy i mlhavá rána. Pak sluníčko a k tomu přes 20 stupňů. Dneska ale ještě ne. Na Moravě bude odpoledne maximálně 15 až 17. Ovšem během prodlouženého víkendu už tam ta dvacítka naskočí. A na sváteční pondělí to dokonce bude 23 stupňů. A výhledově příští týden můžeme naměřit i letních 25. Tak co, jak se na tohle babí léto těšíte?
6: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídku máme v Olomouci u kempu Krásná Morava, kontrolují tady tu třicítku a hlídka taky na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova. A připomínáme omezení v Dluhonicích u Přerova kvůli rekonstrukci je až do 20.

0: listopadu uzavřený úsek od začátku obce ve směru od Předmostí až ke křižovatce ulic Náves a u Rozvodny. Objízdná trasa vede přes Rokytnici a navíc teď v sobotu bude v Dluhonicích traktoriáda, takže počítáme i s dílčím omezením kvůli téhleté akci. Tak si šetřete nervy, spojku, brzdu i plyn a užijte si s námi zbytek cesty.
1: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany. Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc

0: Metropole
1: a dopolední chill.
2: Baby, let's go!
3: V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
0: Metropole.

0: 25. září pokračuje na našich vlnách s dobrou náladou. Ať už děláte cokoliv, doufáme, že u toho máte úsměv na tváři. Mimo další krasojízdu těch největších hitů si posvítíme v této hodině taky na životní styl. Zůstaňte na naší vlně.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo.
1: iPhony 17.
2: Laserové projektory.
1: Sluchátka Apple Beats.
2: A stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Tento pátek od 18 hodin se koná další extraligové kolo a do Olomouce se řítí rival z Brna.
6: My ale nemáme strach. Vždy je totiž v našich plánech porazit každého s vámi v zádech.
5: A proto buďte u toho.
6: Držme při sobě, všetci spolu, přijďte na stadion. Vaši podporu budeme potřebovat. Zdraví vás Jiří Ondrušek, kapitán HC Olomouc.
5: S kohoutem ve znaku, s bojovností v srdci.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
10: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Radio Metropole.

tisíce lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy! Enjoy!

0: Again.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Podívejte se teď dolů. Níž, níž, níž, ještě níž, podívejte se na své tělo a řekněte, jakou barvu oblečení máte dnes na sobě. Červené tričko, růžové šaty, bílou zástěru, černé sako, fialovou sukni nebo zelenou košili? Barvy, které nosíme, mohou ovlivnit, jaký první dojem uděláme na své okolí. Červená vyzařuje energii a dominanci, modrá působí klidně a spolehlivě, zelená připomíná rovnováhu a přírodu, žlutá a oranžová hlásí optimismus a hravost, růžová působí jemně a přátelsky, fialová originálně a kreativně, černá je symbolem elegance a autority a bílá vyzařuje čistotu a jednoduchost. Samozřejmě to neznamená, že z trička někdo spolehlivě vyčte naší osobnost, ale může to být první nápověda, než stihneme promluvit. Tak schválně, kterou barvu nejraději nosíte vy?
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
7: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
9: Luskni.cz.
10: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
9: Luskni.
10: Koloběžku nebo spotřebič?
9: Luskni a máš. Luskni.cz.
10: V Mžiku doručíme.
11: Umíte maďarsky? Zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu? A co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.
12: To snad ne, já se na to vysku. A kučka je zase fuč.
13: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
12: Si děláš kozy? A kde to Milwaukee mají?
13: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
14: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 6. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov, HC Stadion Litoměřice. Na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
1: Rádio Metropole.
2: Metropole.

0: Katedrále svatého Václava se dnes od 14 hodin koná poslední rozloučení s významným podnikatelem a patriotem Richardem Morávkem. Developer, který svými projekty výrazně proměnil podobu Olomouce, zemřel minulý týden ve věku pouhých 56 let. Osudnými se mu staly následky vážného poranění hlavy, které utrpěl během léta ve Španělsku.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Pohonné hmoty v Olomouckém kraji dál citelně zdražují a cena nafty se už blíží k psychologické hranici 50 korun za litr. Řidiči za ní teďka zaplatí průměrně přes 49 korun, což je o propastních 16 korun více než před rokem. Hlouběji do kapsy ale sáhneme i při tankování benzinu. Natural 95 aktuálně stojí bezmála 46 korun. Pozor na nového škůdce, který se nebezpečně blíží k Česku. Na jihu Maďarska se vůbec poprvé v Evropské unii objevila invazní svítilka původem z Asie, která likviduje hlavně vinice a ovocné sady. Odborníci navíc varují, že zdejší klimatické podmínky tomuto hmyzu bohužel skvěle vyhovují.
1: Sport.
0: Dneska startuje v Londýně 9. ročník tenisového Laver Cupu, ve kterém se tradičně utká výběr Evropy se zbytkem světa. Nás může obzvlášť těšit, že v evropských barvách nastoupí také český talent Jakub Menšík. Prestižní exhibiční turnaj potrvá až do neděle, takže je před námi skvělý sportovní víkend.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
2: Víme, jak bude, víme, že na Moravě nás čeká babí léto se vším všudy. I nadále by mělo být většinou polojasno se sluníčkem. Dneska teploty do 17 stupňů, v sobotu a v neděli už to bude kolem 20. A pozor, o tomto víkendu nás taky čeká první podzimní úplněk. Říká se mu třeba sklizňový anebo dožínkový. Prý přinese změny nálad, takže pokud s námi budou cloumat emoce, může za to úplněk.
1: Rádio Metropole za volantem.
2: Víme, jak se jezdí tady a v Olomouci prosíme řidiče, aby opravdu dodržovali 30 na Svodnosti, na Kmochově a taky na ulici Krapkova u parku. Občas to tady trochu rozjedete, radši zpomalte, ať pak zbytečně neplatíte pokutu. Jinak policejní hlídku máme aktuálně hlášenou v Prostějově na Konečné, jak je ten kruháč mezi Teskem a Oby, a odstavené auto je teď na D1 u exitu Mořice. Tak ať se vám naše rádio dobře poslouchá a cesta za volantem příjemně utíká.
3: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Na našich vlnách je to, co song to hit a my vám přejeme pěkný pátek. Zdravíme každou Zlatu a Zlatuši a přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. V této hodině prozradíme v kalendáriu taky, kdo dnes sfoukne svíčku na narozeninovém dortu. Vydržte na vlně.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
3: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
5: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
6: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
9: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanů Olomouc.
10: Posloucháš? Radio Mé.

jako taková hudební krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně. Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je pátek 25. září a my vám přejeme den jako ze zlata. Dnes je den humora, také den komiksů a kdo má narosky? Muž v černém, Mizera a třeba taky Fresh Prince, tedy fenomenální herec Will Smith a zlatý narozeninový dort si zaslouží i další hollywoodské celebrity, manželé Catherine Zeta-Jones a Michael Douglas slaví současně. A proč je u nás všechno zlaté? Svátek slaví všechny zlaty a zlatuše. Právě pro vás máme zlatou 24-karátovou sváteční hymnu.
0: Dneska se rozdává zlato.
2: Tak to bude drahá hymna.
0: Svátek mají naše zlato.

0: Den jako ze zlata.
1: Přejeme všem zlatám.
0: To byla vaše sváteční hymna.
2: Metropole právě dnes.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Profesore, zas ten váš Olprán.
5: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
4: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
5: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
6: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
7: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
8: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by skoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
7: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
8: To si piš.
7: Teda Franto, to běžím říct holkám.
8: No, to běž.
9: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v, CZ.
10: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
11: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
10: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
11: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
12: Od pátku do pondělí obsadí hrad Sovinec, Labkové a Loupežnici. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na hrad Sovinec.
13: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.

0: vojáků ze 13 zemí zde do 2. října trénuje, jak reagovat na působení protivníka v médiích během boje.
1: Blansko aktuálně.
0: V pondělí 28. září odstartuje z náměstí Republiky oblíbený půlmaraton Moravským krasem. Vedle hlavní trasy dlouhé 21 kilometrů se můžeme těšit na kratší běhy pro celou rodinu i bohatý doprovodný program. Pokud budete chtít v pondělí v Blansku do centra nebo směrem k jeskyním, počítejte s uzavírkami a také se změnami v hromadné dopravě. Už brzy bude hotová mechová stezka ve Svitavách. Nová přes 2 kilometry dlouhá výletní trasa propojí rybník Rosnička s pramenem řeky Svitavy. Součástí projektu v oblasti Brand jsou i nová odpočívadla i parkoviště. Tajné přidání drogy do pití má být trestné. Sněmovna v prvním čtení podpořila návrh, podle kterého má být takzvaný drink spiking trestán zákonem. Stejně i podstrčení drogy do jídla. Novelu teď probere odborný výbor.
1: Sport.
0: Bronzová medaile na mistrovství Evropy pro českou boxerku Lenku Bernardovou. Tu získala po boji o postup do finále šampionátu. Zápas s Finkou Kaivo Ojo prohrála a do rukou tedy dostala v kategorii do 54 kilo bronz.
2: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Víme, jak bude. Na Moravě dneska dál většinou polojasno s trochou mraků a k tomu zhruba 15 až 17 stupňů. Prodloužený víkend pak nabídne klasické babí léto s teplotami kolem 20 a hlavně bude i víc sluníčka. Mimochodem, za měsíc se bude měnit čas, posune se o hodinu zpátky, takže zatímco dneska slunce zapadá zhruba v 18.45, tak si zkuste představit, že od 25. října bude tma už před 17. hodinou.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
3: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, je tu naše blesková doprava. Nehodu máme hlášenou v Olomouci na Týnecké. Je to pod tím exitem na Holici, jak jsou sklady Kauflandu. Bouračka se řeší také v Přerově, tady je to srážka osobáku a dodávky na Lipnické. Poblíž je ten kruháč u Lidlu. A v Přerově taky máme policejní hlídku na 9. května. Tak na sebe dávejte pozor, jezděte opatrně, hlavně ať je to bez nehod a bez pokut. Tak šťastnou cestu.
6: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.

0: Osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Miroslavou Ferancovou o životě, o energii a síle pokračovat dál i o maličkostech, které dělají hezké dny. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.
1: Rádio Metropole
2: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.
3: Dneska padla.

0: pátek trávíte s námi. Díky za to. Za chvíli posíláme další hity, posvítíme si taky na naučnou stezku Vrcholy Jeseníků, která získala cenu v kategorii Novinka cestovního ruchu v oblasti Olomouckého kraje. Počkejte si na to.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: MLSoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mlso.cz.
3: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
4: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
5: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
6: Olomoucký report CZ.
7: Pořád se něco děje.
6: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
8: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
7: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
10: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
11: Když jde o zdraví.
9: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
10: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
12: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
13: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
14: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na Tradix.cz.
15: Je, schořela mi kulma.
16: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
17: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Radio Metropole.
20: Metropole.

0: kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už si kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
1: Radio Metropole.

0: Věděli jste, že kvalitní krejčí je dnes na trhu práce vzácnější než dobrý IT specialista? Lidé už nechtějí jen tuctovou konfekci z řetězců. Chtějí originalitu, kvalitu a oblečení, které sedne jako ulité. A přesně to je šance pro tebe. Střední odborná škola Prostějov na náměstí Edmunda Husrla otevírá perspektivní obor krejčí krejčová. Naučíš se perfektně rozumět materiálům, stříhat, šít a tvořit oděvy na míru od A do Z. Během studia získáš praxi v renomovaných oděvních firmách a do ruky dostaneš řemeslo, se kterým se v životě nestratíš. Ať už se rozhodneš pracovat pro prestižní značky nebo rozjet vlastní podnikání. Staň se vyhledávaným odborníkem. Studuj u nás. sosprostějov.cz. Řemeslo žije a poctivé řemeslo je cool. Pojď studovat obor krejčí krejčová.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Pokračujeme v představování vítězů cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu. Tentokrát vyrážíme vysoko do hor. V kategorii novinka v cestovním ruchu zvítězila naučná stezka Vrcholy Jeseníků. Na telefonu právě teď vítáme našeho dnešního hosta. Je to autorka projektu Jitka Janíčková. Dobrý den.
3: Zdravím posluchače, přeji dobrý den.
2: Naučná stezka Vrcholy Jeseníků. Pojďme si ji představit, kde leží, odkud kam nás vezme.
3: Tak naše naučná stezka leží ve Šrotových léčebných lázních, představuje 14 nejznámějších vrcholů Jeseníků. Každý vrchol je stvárněn v podobě dřevěné sochy. Tu podobu získali podle legend, pověstí, přírodních krás. Můžete vidět například vyřezávané skřítky, kamzíka, zvoničku, povoz s koňmi, majestátnou sochu praděda a další.
2: V cenách Olomouckého kraje jste v kategorii novinka v cestovním ruchu bodovali, zvítězili. Čím si podle vás vaše stezka získala hlasy?
3: Tak za mě určitě proto, že je teda velmi krátká. To určitě návštěvníky oslovilo. Naše stezka měří pouze 360 metrů a na té stezce vlastně vidí těch 14 nejznámějších vrcholů. Pokud by šli opravdu ve skutečnosti po horách, tak ta délka trasy je dlouhá 57 kilometrů. No a u nás to tedy mají všechno zhlédnuto za velmi krátkou chvíli, ale můžou se také inspirovat a vydat se dál do hor.
2: A závěrečný dotaz, který prakticky pro všechny, které jsme právě nalákali, kde stezka začíná ještě jednou, kdy je nejlepší se na ně vydat a zvládnou ji třeba i rodiny s malými dětmi?
3: Tak stezka začíná v Lipové ve Šrotových lázních, přímo v lázeňském areálu nad vilou Groman, kde je start, jdou podél Anenského potoka, samozřejmě obejdou všechny vrcholy, všechny sochy, jdou po upraveném chodníčku, takže je prakticky bez omezení, ani roční období nic vás nezastaví, je pro pěší, pro cyklisty i pro maminky z kočárky.
2: Naučná stezka Vrcholy Jeseníků, vítěz letošních cen Olomouckého kraje v kategorii novinka v cestovním ruchu a autorka projektu v našem vysílání Jitka Janíčková. Gratulujeme k úspěchu a děkujeme za další tip na výlet v našem kraji. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Konec reklamy a my jedeme dál.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole. Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
5: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
6: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
7: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
8: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
9: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
10: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
11: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
12: Vážně? A co umí?
11: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
12: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
13: www.podlahypokr.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Pokr v Olomouci Slavonině, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
17: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
18: Rádio Metropole
19: a odpolední chill.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
1: Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Nové informace právě teď a pro vás, pojďte si je poslechnout. Opravou i nadále prochází ulice Olomoucká v Horce nad Moravou. Nyní cestu čeká asfaltování, což upraví trasy autobusových linek 18 a 20 Olomoucké městské hromadné dopravy, a to od 28. do 30. září. 18 pojede jen v úseku Tržnice, Horka u přejezdu, a 20 pojede objížďkou pod

0: Sníh letošní sezóny v Česku přinesl ho studený vzduch. Na nejvyšší české hoře Sněžce se ve čtvrtek objevily první sněhové vločky i slabý poprašek, což potvrdila i tamní meteorologická stanice. Sport. Amálie Hilgertová se jako jediná česká kajakářka probojovala do finále mistrovství Evropy ve vodním slalomu v Itálii. V semifinále si vyjela 9. příčku a po delší době tak znovu zaútočí na cenné kovy. A tušíte správně, její teta je slavná Štěpánka Hilgertová, která dvakrát vyhrála olympiádu a mistrovství světa. Amálii nyní držíme palce v boji o evropský titul. Rádio Metropole,
1: co na sebe. Víme, jak bude, a taky víme, co je typické pro babí léto. Jsou to chladnější a místy i mlhavá rána. Pak sluníčko a k tomu přes 20 stupňů. Dneska ale ještě ne. Na Moravě bude odpoledne maximálně 15 až 17. Ovšem během prodlouženého víkendu už tam ta dvacítka naskočí. A na sváteční pondělí to dokonce bude 23 stupňů. A výhledově příští týden můžeme naměřit i letních 25. Tak co, jak se na tohle babí léto těšíte?
2: Rádio Metropole za volantem.
1: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídku máme v Olomouci u kempu Krásná Morava, kontrolují tady tu třicítku a klasickou policejní hlídku máme třeba na D1 na exitu Kroměříž Východ a nebo na dálnici D48 na exitu Bělotín. A připomínáme, omezení v Dluhonicích u Přerova kvůli rekonstrukci je až do 20. listopadu uzavřený úsek od začátku obce ve směru od Předmostí až ke křižovatce ulic Náves a u Rozvodny. Objízdná trasa vede přes Rokytnici. A navíc teď v sobotu bude v Dluhonicích traktoriáda, takže počítáme i s dílčím omezením kvůli téhleté akci. Tak si šetřete nervy, spojku, brzdu i plyn a užijte si s námi zbytek cesty.
3: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Rádio Metropole.

0: pohody dnešního dne vám posíláme na naší vlně další hit. Máme pátek a na dnešek připadá den komiksů. Tak všechny komiksáky a milovníky tohoto obrázkového čtení zdravíme. My budeme pokračovat ve hraní našich hitů a v této hodině omrkneme i regionální zpravodajské portály.
1: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj, tady Giorgio.
4: My name is Giovanni Giorgio.
3: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
5: Choose your fighter.
3: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
6: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
7: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Oby Olomouc.
8: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
11: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
12: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
13: Tento pátek od 18 hodin se koná další extraligové kolo a do Olomouce se řítí rival z Brna.
14: My ale nemáme strach. Vždy je to tím v našich plánech porazit každého s vámi v zádech.
13: A proto buďte u toho.
14: Držme při sobě, všetci spolu. Přijďte na stadion, vaši podporu budeme potřebovat. Zdraví vás, Jiří Ondrušek, kapitán HC Olomouc.
13: S kohoutem ve znaku, s bojovností v srdci.
15: Posloucháš?
16: Radio Mé.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Hubařská sezóna už je v plném proudu. Jaké jsou ty nejlepší recepty z hub, tak s tím nám aktuálně poradí například i report.cz. Zítra se v Olomouci uskuteční pokus o český rekord v nastoupaných schodech, a to opakovaně na jižní věži katedrály svatého Václava. Celkem chceme překonat 15 000 schodů. Jak píše Olomouc.cz, do téhleté výzvy se kromě průvodce Jaromíra Krátkého může zapojit kdokoliv. Ředitelství silnic a dálnic opraví výtluky na severu našeho kraje, kde všude musí řidiči zpomalit, tak o tom informuje šumperský raj.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
5: Skluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo, a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
9: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
8: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
9: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
10: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 6. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov, HC Stadion Litoměřice. Na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
7: Radio Metropole
0: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.

volat a fotit rozmazaný selfiečka. Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech. Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít. Metropole.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 15 hodin.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Na našich vlnách začíná zpravodajský přehled, pojďme na to. Zaběhat si v parku a podpořit přitom zvířata, to můžeme tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Ve 13 hodin tu začne 5. ročník charitativního běhu a pochodu pro útulky. Program charitativní akce přibližuje webreport.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Prostějovský biokoridor Hloučela projde očistou. V sobotu ho čeká tradiční podzimní úklid v rámci akce Uklidme Česko. Dobrovolníci se aktivně pustí do čištění okolí říčky v celém úseku od Tiché po Močidýlka. Po dálnici D1 mezi Ostravou a Brnem v úterý nebezpečně kličkoval autobus s téměř 20 cestujícími. Šofér podle svědků přejížděl z pruhu do pruhu a najížděl až na samotná svodidla. Policie následně zjistila,

0: čeká dnes od 15.45 výzvou Azerbajdžán.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
2: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
3: Jak bude, dál očekáváme oblačnou oblohu, během noci by se nám ale mraky mohly začít trochu rozpouštět. Nejnižší teploty nám během noci spadnou až ke 3 stupňům. V údolích můžeme naměřit dokonce i jen 1 stupeň nad nulou. Na okno otevřené do kořán po celou noc už to asi úplně nebude. Zítřek pak slibuje většinou slunečno a mírné oteplení. Nejvyšší teploty se vyšplhají až k 21 stupňům. Pršet by nám v sobotu nemělo, foukat bude jen slabý větřík. Prostě počasí parádní na výlet.
4: Radio Metropole za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. Na odstavené auto na Krajnici si dáme pozor na D35 na okruhu Olomouce ve směru od Mohelnice za exitem Křelov. Kolony se nám tady ale zatím netvoří. Hned dvě nehody řešíme na Bruntálsku. Jedna je přímo v Bruntálu v ulici Jesenická na křižovatce s Jiráskovou. Srazila se tu dvě osobní auta, projet je možné, ale opatrně. Nákladák s osobákem se nám pak srazil na trase Bruntál Lomnice u Rýmařova na úrovni Tylovského rybníku. Probíhá tady vyšetřování. I tady dáme nohu z plynu. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
5: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
4: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Radio Metropole, tak to je muzika a energie a taky informace ze sportu, tak pojďme na to. Moravské derby v Olomouci. Ano, olomoučtí hokejisté se dnes v rámci čtvrtého kola hokejové extraligy střetnou v naší Plech aréně s brněnskou Kometou. Úvodní buly padne v 18 hodin a my našim borcům držíme palce. Kohouti mají zatím ze 3 zápasů 2 body za domácí výhru v prodloužení nad Plzní, tak doufejme, že dneska něco přidáme a po špílu uslyšíme Orchestrion. Jdeme i na fotbal. Velké zklamání pro fanoušky Sigmy. Andrew Stadion v neděli praskal ve švech, ale na body proti pražské Spartě to nestačilo. Pražané si s námi poradili hladce výsledkem 3-0 a nebýt brankáře Honzy Koutného, nemohli bychom se divit, kdybychom dostali

6. hodiny. Zveme taky na basketbal. BK Olomoucko změří v rámci 3. kola Národní basketbalové ligy na domácí palubovce síly z basketbalisty z Ostravy. Start tohoto zápasu je v neděli v 18 hodin. A na závěr florbal. Florbalisté FBS Olomouc padli v neděli po samostatných nájezdech v Praze se Sokolem Královské Vinohrady. Teď

0: Proti otrokovicím, tak držíme palce. To je sport na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
1: Rádio Metropole a sport podle Štěpána. Tvoje odpoledne.
2: Tvoje rádio.
1: Rádio Metropole.

0: Pohodový pátek vám i nadále přeje naše rádio. Doufáme, že máte skvělou náladu. Víkend už stojí za dveřmi a my v této hodině pozveme taky na ty nejakce, které se v našem regionu konají. Díky za poslech a držte vlnu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
6: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park z Jelidla, t-motor.cz.
7: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
8: Profesore, zas ten váš Olprán.
9: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
8: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
9: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
10: Umíte maďarsky, zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu a co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.
11: Luskni.cz.
12: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
11: Luskni.
12: Koloběžku nebo spotřebič?
11: Luskni a máš.
12: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
13: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.
14: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
15: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
16: Posloucháš?
17: Radio Metropole.

protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách.

0: Všimli jste si, jak rychle se mění svět? Technologie letí dopředu, ale jedné věci se stroje nikdy nevyrovnají. Lidskému nápadu a poctivému detailu. Móda není jen oblečení. Je to postoj, styl a první dojem, který uděláte. A právě tady nastupují dva obory, bez kterých by svět módy neexistoval. Návrhář a krejčí. Jeden vloží nápad na papír, druhý mu dá tvar, materiál a život. Perfektní týmová práce, která tvoří hodnoty. Chceš v životě dělat něco, co má viditelný výsledek a reálný smysl? Obory krejčí a modelářství návrhářství oděvů ti dají do rukou řemeslo, které má obrovský respekt a čím dál větší cenu. Nech za sebou stopu v oděvním designu. Tvoř, experimentuj a ukaž svůj styl. Podívej se na možnosti studia a zjisti, kam až tě tvoje kreativita může zavést. Řemeslo žije a poctivá práce má budoucnost. Studuj obor krejčí a obor modelářství návrhářství oděvů.
1: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Dnes poslední pracovní den a pak to přijde 3 dny volna, prodloužený víkend. V pondělí svátek, co my budeme dělat? Bez obav, tipů a akcí je dost. V Tovačově ode dneška až do pondělí svatováclavské hody, zítra si mákneme na běhu pro všechny generace Jeskyňmen v Javoříčku, v neděli ve Smetanových sadech v Olomouci s naším rádiem Běh a pochod pro psí útulky, jsme rádio, co pomáhá. A zafandíme i na sobotním fotbale, zítra olomoucký Slavonín hostí Rapotín, Loštice si to rozdají s Brodkem u Prostějova. A taktéž v sobotu velké losiny na domácím pažitu vletí na Přerov. A to stále ještě není všechno. Zdravíme na Kroměřížsko. Tady ode dneška až do pondělí bude výstava Zahrada věžky. Zve na kytky, na stromy, na keramiku, taky na podzimní dekorace. Bude i dechovka, jízda na ponicích a výstava exotických rostlin. Zahrada věžky. Více na webu výstavavěžky.cz. Ode dneška až do pondělí, tak to je Kroměřížsko. A zdravíme také všechny milovníky čokolády na Šumpersku. O víkendu čokoládové losiny ve velkých losinách. Letos na téma s čokoládou do pohádkového světa.
1: Rádio Metropole, kam vyrazit? Posloucháš?
3: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.

0: Policisté dopadli 29-letého podvodníka ze Šumperska, který na Facebooku lákal na dovoz palivového dřeva. Jeden z napálených zákazníků mu zaplatil za 33 kubíků, ale až po vysypání nákladu zjistil, že jich dostal pouhých 15. Za tento podfuk teď pachateli hrozí až 2 roky za mřížemi. Tajné přidání drogy do pití má být trestné. Sněmovna v prvním čtení podpořila návrh, podle kterého má být tzv. Drink spiking trestán zákonem. Stejně i podstrčení drogy do jídla. Novelu teď probere odborný výbor. Sport. Čeští fotbaloví reprezentanti vstoupí už tuto sobotu do zbrusu nové éry. V očekávaném zápase proti Chorvatsku se totiž vůbec poprvé představí pod vedením španělského trenéra Santiho Deny. Ten na lavičce národního týmu nahradil Miroslava Koubka hned po nedávném mistrovství světa. Rádio Metropole,
1: co na sebe. Víme, jak bude i o víkendu. Sobota nás místy může přivítat mlhou, přes den pak čekáme polojasno, přechodně až jasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni. Neděle pak hlásí hlavně polojasno, přechodně, ale může být až oblačno. Oproti sobotě se nám malinko oteplí. Teplotní maxima mohou vyšplhat až k 22 stupňům. Ani jeden víkendový den by nám nemělo pršet. Biozátěž by celý víkend měla být na jedničce, tedy na svém nejlepším stupni.
2: Rádio Metropole za volantem.
1: Víme, jak se jezdí tady. Na Olomoucku řešíme hned dvě nehody. První máme na D35 na trase Mohelnice Olomouc za exitem Unčovice. K nehodě došlo taky v Chomoutově v ulici Horecká, tam u kadeřnictví. Havárii nám pak hlásíte taky ve Zlíně na třídě Tomáše Bati na křižovatce s ulicí Díly 2. Víme taky, kde jsou policejní hlídky. Stojí na D55 mezi exity Hulín Východ a Otrokovice Sever, taky v Olomouci v ulici U podjezdu. Na D1 na exitu Hranice a Přerov. Potkat je můžeme taky v Otrokovicích, v ulici Objízdná a v Kroměříži v ulici Hulínská. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
3: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Miroslava Ferancová a my se ptáme, jaká je ta nejdůležitější životní lekce, kterou vám život udělil a jaké moto či myšlenka vám spolehlivě pomáhá udržet si nadhled a optimismus.
1: Taková ta jakoby životní zkušenost je ta, že nikdy nic nemá člověk vzdávat předem, vždycky má bojovat do posledních let, pokud to jde, ale zase musí poznat tu chvilku, kdy už jako je to zbytečný. A taková ta zkušenost počne doby, že nemusí mít vždycky všechno pod kontrolou. Že občas je dobrý to přenechat někomu jinému, dát mu tu důvěru, aby to věc udělal a nechat to trošku, ty věci trošku plynout. Nemůžete pořád všechno organizovat a všechno prostě kontrolovat a ono se to nakonec udělá líp, než bych to udělala já, že, takže naučit se to pustit. A takový ty životní mota, ono to zní banálně, ale ono to pořád platí. Takový to staré české, z poctivosti nejdál dojdeš, z úctivosti nejdál dojdeš, lež má krátké nohy. To znamená, že pokud v životě říkáte pravdu, jste fér, tak si myslím, že to je to, co vám pomáhá, abyste fungoval správně a cítíte se dobře a žije se vám dobře.
0: Říká Miroslava Ferancová. Děkujeme.
2: Radio Metropole
3: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.

0: 25. září pokračuje na našich vlnách s dobrou náladou. Ať už děláte cokoliv, doufáme, že u toho máte úsměv na tváři. Mimo další krasojízdu těch největších hitů si posvítíme v této hodině taky na životní styl. Zůstaňte na naší vlně.
1: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
4: Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
5: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
6: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
7: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
8: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
11: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
15: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Dyton.
16: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
17: Radio Metropole.
18: Metropole.

0: lidi poslouchají to samé, co ty. Enjoy!
1: Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Podívejte se teď dolů. Níž, níž, níž, ještě níž, podívejte se na své tělo a řekněte, jakou barvu oblečení máte dnes na sobě. Červené tričko, růžové šaty, bílou zástěru, černé sako, fialovou sukni nebo zelenou košili? Barvy, které nosíme, mohou ovlivnit, jaký první dojem uděláme na své okolí. Červená vyzařuje energii a dominanci, modrá působí klidně a spolehlivě, zelená připomíná rovnováhu a přírodu, žlutá a oranžová hlásí optimismus a hravost, růžová působí jemně a přátelsky, fialová originálně a kreativně, černá je symbolem elegance a autority a bílá vyzařuje čistotu a jednoduchost. Samozřejmě to neznamená, že z trička někdo spolehlivě vyčte naší osobnost, ale může to být první nápověda, než stihneme promluvit. Tak schválně, kterou barvu nejraději nosíte vy?
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo,
3: iPhone 17,
4: laserové projektory,
3: sluchátka Apple Beats
4: a stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
5: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
6: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
7: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
8: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
9: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
10: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. Ha, to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
9: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
10: To si piš.
9: Teda Franto, to běžím říct holkám.
10: No, to běž.
11: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
12: Z Kluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
13: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
15: www.podlahypokr.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Pokr v Olomouci Slavonině, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
16: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
17: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
18: Když jde o zdraví.
16: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
7: soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
18: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
19: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
15: Rádio Metropole.
20: Tvoje odpoledne.
15: Tvoje rádio.
20: Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
0: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Nové informace právě teď a pro vás, pojďte si je poslechnout.
4: V olomoucké katedrále svatého Václava se v pátek sešly stovky smutečných hostů k poslednímu rozloučení s významným developerem Richardem Morávkem. Dorazila i řada známých osobností, aby uctila památku tohoto patriota, který se velkou měrou podílel na moderní proměně města. Morávek tragicky zemřel minulý týden na následky zranění po nešťastném pádu na dovolené.
0: Místní rádio, místní zprávy.
4: Bude se vylepšovat Kroměříž z podnětů obyvatel. Město realizuje 3 projekty z participativního rozpočtu. Lidé svými hlasy rozhodli o pořízení nových stánků na tržiště, o obnově hřiště Trávník i vznik.

0: stadionu pořádá velkolepý benefiční zápas, ve kterém po jeho boku nastoupí i další známé tváře.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
3: Víme, jak bude. Slunce nám dneska zapadne v 18 hodin a 43 minut, vyšlo chvíli před 6:45 a to znamená, že jsme dneska měli naposledy sluneční svit déle než 12 hodin. Zítra už pod tuto hranici klesneme. Dny se nám prostě stále zkracují. Kromě slunce se mrkneme i na měsíc, ten nám dnes dorůstá do zítřejšího úplňku. Čeká nás takzvaný dožínkový nebo taky kukuřičný úplněk, který se tak nazývá podle sklizňového období. Další úplněk nás pak čeká zase 26. října.
4: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. Na Olomoucku momentálně řešíme dokonce 3 nehody. Jedna je přímo v Olomouci ve Fischerově ulici u parkoviště. Je tady uzavřen jeden jízdní pruh, probíhá vyšetřování. Druhou máme v Chomoutově v ulici Dalimilova. Srazila se tu motorka s osobákem, jeden jízdní pruh je uzavřen, probíhá tady taky vyšetřování. A uzavřený pruh je taky u nehody na D35 na trase Mohelnice Olomouc za exitem Unčovice. Hlásíte nám taky policejní hlídky, pokud nám hrozí na D46 na exitu Vranovice-Kelčice, na D1 na exitu Lipník-Loučka a taky v Olomouci v ulici Dolní Novosadská. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
5: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
2: Radio Metropole.

0: Na našich vlnách je to, co song to hit a my vám přejeme pěkný pátek. Zdravíme každou Zlatu a Zlatuši a přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. V této hodině prozradíme v kalendáriu taky, kdo dnes sfoukne svíčku na narozeninovém dortu. Vydržte na vlně.
1: Křupavý chléb z Nového Jičína. Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
2: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
3: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 6. kola Maxa Ligy HC Zubr Přerov, HC Stadion Litoměřice na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
7: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
8: Olomoucký report CZ.
9: Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
9: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
12: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
17: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
18: Aluminper, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminper, pergoly z hliníku.cz.
19: Tohle je
4: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je pátek 25. září a my vám přejeme den jako ze zlata. Dnes je den humora, také den komiksů a kdo má narosky? Muž v černém, Mizera a třeba taky Fresh Prince, tedy fenomenální herec Will Smith a zlatý narozeninový dort si zaslouží i další hollywoodské celebrity, manželé Catherine Zeta-Jones a Michael Douglas slaví současně. A proč je u nás všechno zlaté? Svátek slaví všechny zlaty a zlatuše. Právě pro vás máme zlatou 24-karátovou sváteční hymnu.
0: Dneska se rozdává zlato.
2: Tak to bude drahá hymna.
0: Svátek má...

0: Den jako ze zlata.
1: Přejeme všem zlatám.
0: To byla vaše sváteční hymna.
2: Metropole právě dnes. Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
5: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
6: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
7: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
8: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
9: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
8: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
9: To si piš.
8: Teda Franto, to běžím říct holkám.
9: No, to běž.
10: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v, CZ.
11: Umíte maďarsky, zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu? A co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.
12: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
13: Co třeba na delfíny?
12: Do zoo?
13: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
12: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
13: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
14: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
15: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
16: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.
17: Ahoj, tady Giorgio.
18: My name is Giovanni Giorgio.
17: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
19: Choose your fighter.
17: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
20: To snad ne, já se na to vysku. A kuťka je zase fuč.
21: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
20: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
21: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
4: Radio Metropole
2: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.
8: Dneska padla.

0: Rádio Metropole.
1: Hrajeme neohrané.
0: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Blíží se podzimní výstava Flora Olomouc s heslem Dary naší země. Koná se od 8. do 11. října na olomouckém výstavišti a nabídne hlavní expozici ovoce, zeleniny a květin v pavilonu A a bohatý doprovodní program a trhy. Univerzita Palackého v Olomouci má od čtvrtka nového kvestora. Na místo po Josefu Suchánkovi nastupuje zkušený finanční manažer Michal Jakeš. Ten teď bude mít pod palcem veškerý univerzitní rozpočet, správu majetku i nové investice. Ve Věžkách na Kroměřížsku právě odstartovala podzimní výstava Zahrada Věžky 2026. Zahrádkáři z celého Česka si odtud v koších hrdě odnášejí nejen chryzantémy a rybízy, ale třeba i exotické fíkovníky. Na lov nových sazenic máte čas až do pondělí 28. září. Afričtí sloni se dovedou léčit, ukazuje to nová studie vědců, kteří působili v Keni. Sloni podle studie využívají desítky různých léčivých rostlin k léčbě sebe i dalších členů svých stád, když onemocní, píše o tom BBC.
1: Sport.
3: Legendární brankář Petr Čech si pochvaluje, že česká fotbalová reprezentace má aktuálně na výběr ze tří vyrovnaných a velmi kvalitních gólmanů. Podle něj by do úvodního zápasu Ligy národů proti Chorvatsku mohl naskočit naprosto kdokoliv z nich. Mírnou výhodu by ale díky dosavadní kontinuitě mohl mít Matěj Kovář, řekl Petr Čech pro Deník.
2: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Jak bude a zdá se, že před námi je vyloženě víkend na houby. Podle meteorologů je totiž pravděpodobnost růstu hub na celé Hané minimálně střední, spíše ale vysoká až velmi vysoká. S plným košíkem odcházíte dnes z Doubravy, tam prý rostou bedly, křemenáče, kloustci i praváci. Krásné kousky prý odnášíte i z okolí Horní Lipové na Jesenicku. Fotku praváčků od vás máme i z Velkého Meziříčí. Zároveň už je poměrně chladněji, takže aktivita klíšťat je téměř na celé Hané nepatrná. Přesto pokud plánujeme trochu se prodírat nějakými hustými porosty, se raději repelentem nastříkáme.
2: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci připomínáme bouračku dvou osobáků ve Fischerově ulici. Na okruhu Olomouce na D35 na trase směrem na Lipník na exitu Nemilany pak raději zpomalíme kvůli odstavenému autu na Krajnici. Bouračku řešíme taky v Zábřehu v ulici 17. listopadu. Je tady uzavřen jeden jízdní pruh, probíhá tady vyšetřování, projíždíme proto opatrně. Hlásíte nám taky policejní hlídky, jsou v Olomouci v ulici Studentská a taky v ulici Hinajsova, v Napajedlech, v ulici Kvítkovická a taky ve Světavách v ulici Polišská. Přejeme vám příjemnou cestu.
2: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc.

0: pátek trávíte s námi, díky za to. Za chvíli posíláme další hity, posvítíme si taky na naučnou stezku Vrcholy jeseníků, která získala cenu v kategorii Novinka cestovního ruchu v oblasti Olomouckého kraje. Počkejte si na to.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.

0: večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.

0: Metropole.
1: Metropole. Rádio Metropole.
0: Nehrajem si. Hrajem jinak.
1: Metropole.
0: Prostě jinak.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Pokračujeme v představování vítězů cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu. Tentokrát vyrážíme vysoko do hor. V kategorii novinka v cestovním ruchu zvítězila naučná stezka Vrcholy Jeseníků. Na telefonu právě teď vítáme našeho dnešního hosta. Je to autorka projektu Jitka Janíčková. Dobrý den.
2: Zdravím posluchače, přeji dobrý den.
1: Naučná stezka Vrcholy Jeseníků. Pojďme si ji představit, kde leží, odkud kam nás vezme.
2: Tak naše naučná stezka leží ve Šrotových léčebných lázních, představuje 14 nejznámějších vrcholů Jeseníků. Každý vrchol je stvárněn v podobě dřevěné sochy. Tu podobu získali podle legend, pověstí, přírodních krás. Můžete vidět například vyřezávané skřítky, kamzíka, zvoničku, povoz s koňmi, majestátnou sochu praděda a další.
1: V cenách Olomouckého kraje jste v kategorii novinka v cestovním ruchu bodovali, zvítězili. Čím si podle vás vaše stezka získala hlasy?
2: Tak za mě určitě proto, že je teda velmi krátká. To určitě návštěvníky oslovilo. Naše stezka měří pouze 360 metrů a na té stezce vlastně vidí těch 14 nejznámějších vrcholů. Pokud by šli opravdu ve skutečnosti po horách, tak ta délka trasy je dlouhá 57 kilometrů. No a u nás to tedy mají všechno zhlédnuto za velmi krátkou chvíli, ale můžou se také inspirovat a vydat se dál do hor.
1: A závěrečný dotaz, který je prakticky pro všechny, které jsme právě nalákali. Kde stezka začíná ještě jednou? Kdy je nejlepší se na ně vydat a zvládnou ji třeba i rodiny s malými dětmi?
2: Tak stezka začíná v Lipové ve Šrotových lázních, přímo v lázeňském areálu nad vilou Gromán, kde je start. Jdou podél Anenského potoka, samozřejmě obejdou všechny vrcholy, všechny sochy, jdou po upraveném chodníčku, takže je prakticky bez omezení, ani roční období nic vás nezastaví, je pro pěší, pro cyklisty i pro maminky z kočárky.
1: Naučná stezka Vrcholy Jeseníků, vítěz letošních cen Olomouckého kraje v kategorii novinka v cestovním ruchu a autorka projektu v našem vysílání Jitka Janíčková. Gratulujeme k úspěchu a děkujeme za další tip na výlet v našem kraji. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Konec reklamy a my jedeme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
6: Ráno, první doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
7: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
8: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
9: Profesore, zas ten váš Olprán.
10: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
9: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
10: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
11: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
12: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
13: Když jde o zdraví.
11: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
14: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
3: Radio Metropole.
0: Spojujeme generace.
15: Spojujeme generace.
16: Tvoje máti si u nás poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce.
0: Spojujeme generace.
3: Metropole.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
1: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno nás mohou výjimečně zaskočit mlhy, přes den už ale očekáváme polojasno, přechodně až jasno. Nejvyšší teploty se nám vyšplhají k 17 až 21 stupňům, na horách bude o něco chladněji, tam rtuť teploměru nepřekročí 14 stupňů. Foukat by nám měl jen slabý větřík. Čeká nás prostě počasí tak akorát na nějaký výlet. Jen se na další pobyt venku raději namažeme opalovacím krémem, UV index by měl být střední na 4. stupni.
2: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Víc muziky.

0: Do pohody dnešního dne vám posíláme na naší vlně další hit. Máme pátek a na dnešek připadá den komiksu. Tak všechny komiksáky a milovníky tohoto obrázkového čtení zdravíme. My budeme pokračovat ve hraní našich hitů a v této hodině omrkneme i regionální zpravodajské portály.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
3: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
0: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
6: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
9: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
12: Posloucháš?
13: Radio Metro.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Hubařská sezóna už je v plném proudu. Jaké jsou ty nejlepší recepty z hub, tak s tím nám aktuálně poradí například i report.cz. Zítra se v Olomouci uskuteční pokus o český rekord v nastoupaných schodech, a to opakovaně na jižní věži katedrály svatého Václava. Celkem chceme překonat 15 000 schodů. Jak píše Olomouc.cz, do téhleté výzvy se kromě průvodce Jaromíra Krátkého může zapojit kdokoliv. Ředitelství silnic a dálnic opraví výtluky na severu našeho kraje, kde všude musí řidiči zpomalit, tak o tom informuje šumperský raj.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: Metropole. Radio Metropole.
0: Jsme jako taková hudební krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
1: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie. Rádio Metropole.
2: Lomix.
0: Lomix. Lomix. The Beat.

0: Ahoj, tady Giorgio.
1: My name is Giovanni Giorgio.
0: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
2: Choose your fighter.
0: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
3: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
4: Radio Metropole.
5: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde něco pro fanoušky pořádný taneční jízdy. Čestou. Tenhle nizozemský Mr. DJ je legenda, která stojí za miliony tanečních momentů po celém světě. Jeho sety jsou jako výlet do elektrického světa, kde je všechno možné a zábava nekončí. Kdyby elektronika měla krále, Čestou by měl korunu a žezlo. Takže jestli chceš pořádnou dávku energie a beatu, zůstaň naladěnej.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Ultrabeat, britskou skupinu, která už od roku 2002 rozdává taneční radost svým energickým zvukem. Jejich hudba je jako pořádná party, která tě rozhýbe a udrží v pohybu od první.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Seana Finna, německého DJe a producenta, který ovládá taneční scény s precizností a vášní. Jeho sety jsou jako příběh plný energie, kde každý beat perfektně navazuje na ten předchozí. Sean je jako kámoš, který tě vezme na taneční dobrodružství, kde se nic nezastaví. Jeho styl je moderní, taneční a plný groovu, který tě rozhýbe i v největší únavě.

0: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Pokračujeme v představování vítězů cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu. Tentokrát vyrážíme vysoko do hor. V kategorii novinka v cestovním ruchu zvítězila naučná stezka Vrcholy Jeseníků. Na telefonu právě teď vítáme našeho dnešního hosta. Je to autorka projektu Jitka Janíčková. Dobrý den.
1: Zdravím posluchače, přeji dobrý den.
0: Naučná stezka Vrcholy Jeseníků. Pojďme si ji představit, kde leží, odkud kam nás vezme.
1: Tak naše naučná stezka leží ve Šrotových léčebných lázních, představuje 14 nejznámějších vrcholů Jeseníků. Každý vrchol je stvárněn v podobě dřevěné sochy. Tu podobu získali podle legend, pověstí, přírodních krás. Můžete vidět například vyřezávané skřítky, kamzíka, zvoničku, povoz s koňmi, majestátnou sochu praděda a další.
0: V cenách Olomouckého kraje jste v kategorii novinka v cestovním ruchu bodovali, zvítězili. Čím si podle vás vaše stezka získala hlasy?
1: Tak za mě určitě proto, že je teda velmi krátká. To určitě návštěvníky oslovilo. Naše stezka měří pouze 360 metrů a na té stezce vlastně vidí těch 14 nejznámějších vrcholů. Pokud by šli opravdu ve skutečnosti po horách, tak ta délka trasy je dlouhá 57 kilometrů. No a u nás to tedy mají všechno zhlédnuto za velmi krátkou chvíli, ale můžou se také inspirovat a vydat se dál do hor.
0: A závěrečný dotaz, který je prakticky pro všechny, které jsme právě nalákali. Kde stezka začíná ještě jednou? Kdy je nejlepší se na ně vydat a zvládnou ji třeba i rodiny s malými dětmi?
1: Tak stezka začíná v Lipové ve Šrotových lázních, přímo v lázeňském areálu nad vilou Gromán, kde je start. Jdou podél Anenského potoka, samozřejmě obejdou všechny vrcholy, všechny sochy, jdou po upraveném chodníčku, takže je prakticky bez omezení, ani roční období nic vás nezastaví, je pro pěší, pro cyklisty i pro maminky z kočárky.
0: Naučná stezka Vrcholy Jeseníků, vítěz letošních cen Olomouckého kraje v kategorii novinka v cestovním ruchu a autorka projektu v našem vysílání Jitka Janíčková. Gratulujeme k úspěchu a děkujeme za další tip na výlet v našem kraji. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Konec reklamy a my jedeme dál.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Mighty Dubcats je britské DJské a producentské duo, které v taneční hudbě míchá funky, house a disco, aby ti na párty přineslo ten...

Tady je tvoje metropole. A teď přijde něco pro fanoušky pořádný taneční jízdy. Čestou! Tenhle nizozemský Mr. DJ je legenda, která stojí za miliony tanečních momentů po celém světě.

Tady je tvoje metropole. Franky Vá je britský mák, co si hraje s elektronickými beaty jako s barevnými kostičkami stavebnice a skládá je tak, až ti z toho vznikne umělecký dům plný rytmu a energie. Jeho hudba je zároveň klidná i divoká, což tě chytí za srdce i za nohy. Jestli chceš...

Tady je tvoje metropole. Dneska ti představíme Coldplay, britskou kapelu, která si získala srdce milionů fanoušků po celém světě svou melancholickou i epickou hudbou. Coldplay jsou jako kámoši, kteří tě vezmou na výlet vesmírem i do vlastního nitra. Jejich styl míchá rock, pop, elektroniku a velké emoce. Prostě show pro uši i duši. Ať už se chceš nechat unést melodiemi nebo přemýšlet nad životem, Coldplay mají něco přesně pro tebe.

Tady je tvoje Metropole. A dneska se koukneme na německý duo, co míchá elektroniku s melodiema, které ti zůstanou v hlavě i po hodině poslechu. Junotas dokážou vytvořit takovou atmosféru, že se i tvůj pokoj promění v taneční parket. Jejich zvuk je jako svěží vítr v horký letní den. Lehkej, energický a přesto nezapomenutelný. Jestli hledáš něco, co ti roztančí nohy i srdce, tak tohle je trefa do černýho. Tak nezapomeň zůstat s námi, protože...

Tady je tvoje metropole a dneska tu máme britskou kapelu Sophie and the Giants, která míchá indie pop s elektronickou svěžestí tak, že tě to prostě chytne za srdce i nohy zároveň. Jejich hudba je jako procházka po slunném parku, lehká, příjemná a plná pozitivní energie. Sophie and the Giants umí vytvořit písničky, které zní jak malý zázrak, nevtíravě, ale nezapomenutelně. A jestli hledáš něco, co ti rozáří den a zároveň tě nechá trochu přemýšlet, tohle je jasná volba. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropoli pro tebe máme další skvosty.

Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Mojo, francouzskou kapelu, která dokázala, jak se dá spojit house s lehkostí a chytlavostí tak, že z toho vznikne pořádná taneční pecka.

Tady je tvoje metropole. Dneska ti přinášíme Offenbach. Francouzské DJské duo, které vládne taneční scéně svými chytlavými beaty a energickými melodiemi. Jejich hudba je jako pořádná dávka letní party, která tě rozhýbe a zvedne náladu. Offenbach jsou jako ti kámoši, co ti vždycky připraví playlist plný hitů, co prostě musíš...

Tady je tvoje metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jén je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další taneční hity.

Tady je tvoje metropole. A teď se podíváme na další kousek elektronického nebe. Glockenbach. Tenhle producent je jako alchymista, co míchá funky beaty s housem a vytváří zvuk, který tě nenechá v klidu. Jeho rytmy jsou jako jízda na horské dráze, která je zároveň hladká a plná překvapení. A jestli tě baví taneční hudba s pořádnou dávkou originality, Glockenbach je jasná volba.

Tady je tvoje metropole. Dneska tě čeká Bo Anderson, norský DJ a producent, který dokáže spojit house, pop a elektroniku v jednu hladkou jízdu. Jeho skladby jsou jako sklenka vína. Lehké, příjemné a plné chutí. Bo je jako kamarád, co ti přinese soundtrack k tvému dni a udělá z něj něco speciálního. Jeho styl je svěží, chytlavý a plný pozitivní energie. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska hraje soundtrack pro dobré vibrace. Well!

Tady je tvoje metropole. Dneska ti představujeme Vice, producenta a DJe, který svou hudbou kombinuje moderní house s klasickým groove. Jeho skladby jsou jako svěží vítr na tanečním parketu, který tě rozhýbe a přinese skvělou náladu.

Tady je tvoje metropole. Dneska si pustíme Loud Luxury, kanadské produkční a DJské duo, které svou hudbou rozproudilo taneční scény svými chytlavými house beaty a vokály. Jejich skladby jsou jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí ten správný track, aby ses rozhýbal. Loud Luxury jsou známí svým svěžím stylem a schopností dodat energii každé party. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje...

Tady je tvoje Metropole. A dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další pecky uslyšíš na Metropoli. Oh.